Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Loužičky. Říkejte si, co chcete, ale loužičky jsou jedním z nejkrásnějších projevů jara. Ať jsou to loužičky po sněhu nebo po dešti. Jen se na ně jděte podívat do parku, jak se vesele provalují uprostřed cest a cestiček, a vychutnejte lesk jejich střípků do syta. Jsou loužičky, nad kterými se radujeme, a jsou louže, nad kterými pronášíme šťavnaté průpovídky. Ty první jsou malé, roztomilé a hravé jako koťata. Žijí na vysychajících asfaltových cestičkách v parcích a bývají jen o málo větší než talířky. Když jdeme okolo nich, říkáme, vida, jak ty loužičky rychle vysychají. Maminky do nich s oblibou vyjíždějí kočárky a tisknou za sebou po zemi dlouhé vzorkované pruhy. Děcka s obzvláštní radostí do nich lezou a čvachtají se nalakovanými botičkami, ale maminky zůstávají celkem klidné, protože v takové loužičce není ani na prst vody a není proto obavy, že by hra mohla skončit zničením nažehlených šatečků. Vrabcům a ostatnímu ptactvu slouží jako vana nebo jako výčep, podle potřeby. Často v nich nalézáme růžovoučké žížaly, kterým slouží asi k podobnému účelu. V celku je možno říci, že taková loužička je neškodná a je vlastně pokládána za okrasu parku. Jakýmsi přechodem mezi ní a druhou skupinou je kaluš, také nikterak škodlivá a typická hlavně svým básnickým pojmenováním. Postrachem obyvatelů měst a vesnic jsou louže. Jsou příznačné tím, že se objevují ponejvíce až večer a svými záškodnickými sklony nadělají mnoho nesnází. Z nenadání přepadají večerní chodce a s odporným žbluňknutím naslouchají jeho kledbám. Útočí však i za dne spod kol automobilů a plíží se do cesty hlavně čtoucím a přemýšlejícím osobám. S oblibou napadají lidi svátečně oblečené a spěchající do divadel nebo koncertních síní. S neutuchajícím nadšením se pletou pod nohy dívkám s bílými punčoškami a cyklistům s koli bez blatníků. Najdete je všude tam, kde je nečekáte. Proto pozor, pozor. Kapitolou samou pro sebe jsou příkopy naplněné vodou, které se však již jen zřídka kdy vyskytují, většinou na venkově a pouze o silvestrovské noci. V turistickém slengu však najdeme výraz louže také pro jezera, na kterých turisté tábořili a kde zažili vzrušující příhody. Obyčejně nad takovými loužemi slézaly mohutné skály, zvláště v Alpách, kde se jim na převislé stěně třeba začalo rozplétat lano, ale svou ducha přítomností a nadlidským úsilím unikly strašnému osudu. Opravdová louže také dala vzniknout jednomu výtečnému výrobku, který se jmenoval dřevolit. Byl pro ucpávání tekoucích necek, jak bylo patrno z reklamního obrázku, na kterém jsme viděli objemnou pradlenu, hněvivě pozorující vodu unikající z necek tak mocně, že jí je až po kotníky. Jakýsi strýc s vykasanými rukávy a nohavicemi doplňoval tento výtvor, který hrdě křičel do světa, že by se to nikdy nestalo, kdyby měli po ruce dřevolit. Z galerie výrazů nám chybí ještě veliká louže. Na jejímž druhém břehu se kopalo zlato, tak jako u nás brambory. Zlato, které lákalo naše dědečky k cestě do země pokroku a neomezených možností.
Ostatně nač se rozjíždět tak daleko, když nám stačí obyčejná lužna, kterou jsem bohužel viděl jen jednou v životě, a to ještě z vlaku. Z tohoto názvu vidíme, že louže měly vliv i na pojmenování různých míst, jako ještě Lužec, potom ulice Lužánka, Loužek, Záluží a v Podluží. Tyto mokré děti nebe mají silného zastánce v boxeru Lužanském. A myslím, že i pradědeček našeho dnes nejlepšího sprintéra Lázničky měl při vzniku svého jména mnohem více společného s Loužičkou než s nynějším zmodernizovaným jménem. Chcete-li hledat dál, pak najdete ve slovníku jistě sloveso vyloužiti. Jehož středem je sice také louž, ale jinak s ní souvisí jen málo. Vůbec s ní nesouvisí dloužiti a ploužiti. Ani když někdo slouží, nemá slouží nic společného. Ale to vše jsou jen dohady. A proto se vraťme raději k tomuto opravdu mokrému plácku a pro poslední příklad si zajdeme do lidského soukromí. Když jsem byl před 3 roky na návštěvě u novomanželů, přinesl jsem sebou úhledný balíček. Byl v něm dáreček pro novorozenou dívku, která ten den dovršila prvý týden svého dlouhého života. Ve chvíli, kdy se probouzela z nekonečného spánku a mladá paní jí slavnostně odhalovala splen jako pomník lidské dokonalosti, vydechla ta paní nadšeně. Franto, pojď se podívat, jak je ta naše Miluška hodná. A co jsem spatřil pod nastávající kráskou? Hádejte. Maličkou loužičku rodinného nebe. Když jsem však přijel za rok opět, byl již tento zjev provázen hubováním a za dalších 12 měsíců se při tomto úkazu stala hodná Miluška obětí čertovské metly. Ale na omluvu je nutno dodat, že se to stalo následkem příchodu kominíka. No, a teď řekněte sami, není i v těch obyčejných loužičkách kousek pojem.

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Karavana Country Rádia. Už tento pátek od 19 hodin vám osvědčená dvojice Denisa Marková a Jirka Vondráček přiblíží, co je nového na naší hudební scéně. Karavana Country Rádia. Žhavé novinky pro milovníky nejen country, folku a trampské muziky. Country.

0: To jsou takový dopisy pro vás vlastně, pane Verich. Já bych vám je radši předal rovnou. Radši se podívat, například tyhle ty dva jsou pro vás jak dělaný.
1: No je moment, jsou jak dělaný, nebo pro mě dělaný?
0: Jak dělaný?
1: Vážený pane horníčku. Když jsem sledoval vaše hovory Hán, napadla mě myšlenka, že byste mě mohli odpovědět na otázku, která mě zajímá již dlouhá léta. Jde o toto. Vidíme si je skutečně, jaký je?
0: To je zajímavý dotaz.
1: To je od Einsteina, ne?
0: Ne, ten už mě léta nepíše. No. Od té doby, co jsem mu vyřešil jednu teorii, tak mě
1: cože?
0: Já jsem mu vyřešil jednu teorii a od té doby on se nějak urazil, nebo co?
1: A tady do ústřední televizní hovory, ha? Otázka pro pana Horníčka. Rád bych viděl, zda při psaní používáte nalinkovaného papíru nebo čistého. Co říkáte, to je pro mě?
0: Já jsem říkal, jako pro vás.
1: Jo, jak to je, jako.
0: Jako pro vás dělaný.
1: Já vůbec nepoužívám, já vůbec nepíšu.
0: Ne?
1: Ne, já se praštím přes ruku vždycky. Litera skripta manet.
0: Ano.
1: Toto radši řeknu, to můžu odvolat vždycky.
0: Tady je, no, nalinkovaného nebo čistého papíru, abych to řekl takhle. Já používám nalinkovaného nebo čistého, jaké je, ale nemám rád, když použiju čistého papíru a někdo mě to dodatečně nalinkuje. Ale to cituju vás, pane Veri, jestli pak víte kdy. Ne? Vy jste jednou řekl krásnou věc, když vám říkali, že v satirickém divadle je všecko, si můžete dovolit všecko, že můžete střílet jakkoliv chcete, ale že musíte střílet tím správným směrem. A vy jste na to řekl, ano, to se při fotbalu pozná. Protože při fotbalu soupeř, já, soudce i diváci, víme, že pálím na branku. Ale v satyře já vypálím míč a vy potom kreslíte lajny. Takže to je, to jenom cituji vás. Čiže nemám rád, když mi někdo dodatečně nalinkuje papír.
1: A ve satyra se nemá dělat.
0: Že ne. Ale mám tady zajímavý jeden dopis, například, co to je zblo? Co to je zblo?
1: Pardon.
0: Že jo?
1: Zblo?
0: Že například není na tom zbla pravdy.
1: Ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nemám zblo peněz třeba.
1: Ovšem zblo, ale zajímavé je, že se nevyskytuje zblo v plurále, jako několik zbel.
0: Ano. Patrně je to tak malý.
1: A zajímavé je, že prosím, každý tvrdí, že nemá zblo.
0: Ano.
1: Ani zblo.
0: Ani zblo.
1: Ale že by někdo tvrdil, nemám ani tři zbla.
0: A nebo že by někdo přiznal, mám zblo.
1: Mám kousek zbla.
0: Ano, ano, necelé zblo.
1: Necelé zblo.
0: Ano. To je zajímavé, že to se ještě nevyskytlo nikdy. Čili jestli zblo vůbec je. Myslíte, že třeba zblo je větší než přehršle?
1: To já myslím, že tady je nějaký omyl. Já myslím, že přehršle. To není míra přehršle. Já myslím, že zblo je míra jako karát.
0: Aha.
1: Rozumíte,
0: takže... Ten se napsal broučky.
1: To je fiat.
0: To je fiat, pardon.
1: To je fiat justiciat.
0: A, to je fiat, ano.
1: Ano. Co vy myslíte?
0: Ano.
1: Ne, ale... No to bude, já myslím, zblo to bude míra.
0: Ale jestli to je míra, jestli na vážení nebo na
1: vážení?
0: Na vážení,
1: no, zblo. Karát, karát je váha jednoho zrnka toho, že jo?
0: Ano. Ano, ano.
1: No chleba svatojánskýho.
0: Jo? To nevím, to je zajímavý, tohle nevím.
1: Ano, no protože to je to zrnko... Má nějakou takovou vlastnost, že těžko, že velice nesnadno nabývá na váze vlhkosti vzduchu, nebo tak. Má konstantní váhu. A proto tím vážili v Benátkách ty kupci brilanty. A to se vážilo těma zrníčkama těchto z těch, jak, jestli se pamatujete
0: ty,
1: na to,
0: ano, ty,
1: co se na tom krásně, už bych to dneska dávno nemohl jít, leda, že bych to jet takhle a tak to tam jsou, no. No tak z toho z nich karát, ne? To je ta váha karát. Tak z blo musí být taky něco takového.
0: Ty jde o to, kolik z bel má jeden karát.
1: A
0: nebo naopak. Karátů má jedno z blo.
1: Ano, ano. No. A tady na kolik to... karátů má právo jedno z blo?
0: Ano.
1: Rozumíte? Nebo na... To je blbý, tak to zahoďte.
0: To ne, řekneme, že to je... Ano, to je nejlepší, to, to je, ne, že to je to špatná otázka.
1: To jsou takové věci, nebo to pošlete na, do akademie, tam to taky nevědí.
0: Co je to, když se řekne opilý na mol? Vojtěch Martínek z Humpolce se ptá. Opilý na mol, jestli to souvisí s molovou základnou, nebo jestli může být opilej na důr.
1: Já myslím, že to bude spíš na to mol, ne? Ty,
0: to je mol, jo?
1: No to je, no to je, tam je všecko mol. Co se zpívá?
0: A já taky myslím, že to souvisí s individualitou, protože já znám lidi, kteří se tak opijou na dur. A zase některý na mol. To já myslím, že je velmi osobní. Velmi osobní. Tohle jsme vyřešili.
1: Já za mým času zbyl člověk možná jako Dán. A to mělo tu ten význam, že to bylo na mapě nalezitelné. Ale to jste dělat, byl jsem možná jako Dán. A každý věděl, o co jde.
0: Ano.
1: A na mol to je takový, to už tam je nějaký špatný úmysl.
0: To ještě abyste měl k pití hudební sluch.
1: Co?
0: A ještě k tomu hudební sluch mít.
1: Jo.
0: Já ho nemám, já se opiju, vím já, na co se opiju. To ne. Jaký máte pocit před představením? Se ptá Alena Ouhrabková z třetí třídy základní devítileté školy, to je ještě malá holčička, starý Plzenec. Jaké máte pocity před představením? To by mě zajímalo, pane Verich, míváte vy někdy, nebo měl jste někdy trému? Hereckou, myslím, trému, jo?
1: Stranda, včera se mě ptal jeden člověk na to. Náhodou, já jsem dělal nějakou televizi někde na Hradě tady. A tam byl nějaký pán, který taky jako tam něco říkal a pak říkal, jestli mám trému. Já jsem říkal, že jo, že mám, dít ne. A on se mi tady chci přitom. Já jsem říkal, no přitom ne tady. Ale jako když by dělal divadlo, nebo když dělám, nebo když dělám film, nebo tak, vždycky mám, proto to dělám. Přeci kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. Ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Ovšem nesmí to být patologická tréma, že tam se... To je blbej D'Artagnan, takhle to nemůže dělat. Ale jakože tam jde D'Artagnan, tam přijde, to je něco jiného.
0: Ano, že to přemůže.
1: Já když tam vejdu, tak už nemám tu trému. Ale to si vždycky říkám, tak co, no tak mě vykopají, spustí oponu, budou říkat, to je blbec, on se zbláznil a budou psát v novinách, no a co, půjdu na pivo.
0: Já bych to, pardon.
1: Tak se, tam už nemám tu trému, ale předtím mám.
0: Předtím.
1: Takovou divnou, příjemnou takovou.
0: Ano, takové rozechvění.
1: Ano. Jako...
0: Člověk se tam těší a současně se tam
1: trochu bojí. Ano, ano, co vám mám vypravit? Vazolich inen Erzeln. Roubiček.
0: Já bych to uzavřel jednou takovou filologickou otázkou. Před chvilkou jste totiž použil slovo sranda. Považujete ho za neslušný?
1: Za neslušný?
0: Já taky ne.
1: No to bych musel být.
0: Totiž já mám dojem, že zaprvé vy s Voskovcem už asi v 29. roce jste napsali filologický článek, který vyvracel neslušnost tohoto slova. Za druhý jsem ho jednou použil jedinkrát v rozhlase a dostal jsem rozhořčené dopisy asi 3 lidí. Ale dokonce mě vyčítali, že jako váš žák, tedy Voskovce a Wericha, kteří jste byli slavní svým puritánstvím a čistotou, že já to používám a přehlédli nebo přeslechli, že to slovo jsem použil čta, z knihy Jiřího Voskovce Klobouk Vexlový.
1: Ale
0: za třetí jsem to našel v Karlu Čapkovi z roku 28 a klidně používá i Karel Čapek slova sranda. Pro mě to je jeden z druhů legrace nenahraditelný jiným slovem.
1: No to je živý jazyk a nemluví o tom, že jste si jistě všim dostáváte dopisy takové, že tedy, když z toho udělám karikaturu, tak píšou: ty dobytku, ty smrade všivá, teď ty mluvíš prostě. Čekáš randa.
2: Dej si pozor, ty prase.
0: Tedy tohleten případ nebyl, tady mě napsali dva manželé, velmi slušný a milej dopis, ale přesto se pohoršil nad tím slovem. Ale já myslím, že v některých slovech zní prostě i růže.
1: Ano,
0: jsou ano. Taká ústa.
1: Ano, ano, máte pravdu. No. Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal.
0: Přesně, ano.

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Dobrý den, pane Carboch.
1: Co pak tady děláte na lavičce?
0: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
1: Ale jo.
0: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
1: Myslíte sem na lavičku?
0: No tak kam jinam?
1: No tak jestli není moc studená zrovna?
0: To není, to ne.
1: Tak by si chvíli přised, no.
0: No.
1: No jo.
0: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
1: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte?
0: To chápu.
1: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
0: Tak.
1: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
0: No.
1: Jak je tohle možný?
0: To nevím.
1: A já. Co vám hledáte?
0: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
1: Jste tady měl někde řízek?
0: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
1: Jsem někam na lavičku?
0: No, jsem zrovna.
1: Jo?
0: Ano.
1: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
0: No to byl.
1: Jo?
0: No.
1: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
0: A víte, že to je možný?
1: Jo.
0: Proč se ptáte?
1: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
0: No jo, to je možný.
1: No jo.
0: A hřeje vás to hodně?
1: No dost vám.
0: Jo.
1: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
0: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
1: Že jo?
0: Jo.
1: Já si o to již taky myslím, víte?
0: No jo.
1: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
0: no
1: že jo?
0: No právě. To je mi taky divný.
1: No jo. Víte, co se bude nejlepší, asi stoupnu a koupnem se, ne?
0: Jo. To bude nejlepší asi. Jo, hlejte, to je on.
1: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo, tak si nechte chutnat, no jo.
0: Ale já už ho teďka jíst nebudu, víte?
1: Ne. Co pak, vy řízky nerad, nebo co? Ne.
0: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
1: A
0: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
1: No tak já vám taky nějak na něj nemám chuť.
0: Jak to, že... Najednou nechcete.
1: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
0: Jo.
1: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
0: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
1: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
0: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
1: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
0: Tady náhodou, víte,
1: no jo,
0: takže...
1: tak to jo, to víte, zase...
0: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
1: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý, to je dobrý, tohle to.
0: No jo.
1: Nějaký moučník nebo co, ne?
0: No, říkám, závin.
1: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se jmenuje?
0: Závin.
1: A jo.
0: Vy to neznáte.
1: Jo, to já znám tohle, ano.
0: Kdeď byste to neznal.
1: Už jsem taky někde jet tohleto.
0: No, kdeď by ne.
1: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
0: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
1: No jo, opravdu no. Dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
0: Vždyť když je to jablečnej závin...
1: No to je pravda, to je s ovocem většinou bývá,
0: no.
1: To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
0: Kde pak? Jabka!
1: Jo, jabka, aha.
0: Jabka.
1: Opravdu dobrý to je, jo.
0: No.
1: Chutná skoro jako štrůdel.
0: Ale to je přece štrůdl.
1: Jo, to je štrůdl,
0: no,
1: jo.
0: Vše, no.
1: Já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
0: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
1: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
0: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
1: Je to opravdu moc dobrý, ano.
0: No.
1: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
0: Dobrý je to.
1: Jo.
0: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
1: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě co jiného.
0: A ale vy mě nerozumíte.
1: Ne?
0: Jabka v županu jsou pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
0: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
0: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
1: No to je možný, no. Jo, jo.
0: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
1: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
0: No, to je potom, jak si ten pečený župan.
1: Jo.
0: No.
1: A on ten župan se peče sebou?
0: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
1: No to je pravda.
0: No.
1: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
0: Naopak to chutná výborně.
1: Jo.
0: Vy si to zkuste někdy udělat.
1: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
0: No, ty jabka v županu.
1: Aha, takhle, jo, jo.
0: No. A jak se to dělá, to no, máte...
1: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
0: Jo.
1: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
0: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. Se to dělá.
1: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte.
0: No proč, když je to dobrá kuchařka?
1: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
0: No.
1: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
0: Jo, jo.
1: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
0: To jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
1: No já už taky mám posvačně, no jo.
0: Tak tedy, naschledanou. Dneska... A jestli vám můžu poradit, pane Carboch, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
1: Já už chodím 30 dní do kurzu na vaření.
0: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
1: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
0: Jo, tak.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
2: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: country a českých písniček.
1: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provazy a nikdy nikoho nedokázal podrazit Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prej narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním klátkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev, Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíž dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach. Big John.

co Bob tehdy řek. Teď nás uší zní dřív, než našel svůj věčnej klid. Jdeme překopat hrob, snad se objasní, jaký smysl.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal

0: do studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touhaží, touhaží.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem,

0: Tantry počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví přeháňky. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mraz.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme přípravou mladých kosmonautů, protože stavu bez tíže zažijí vybraní školáci, a to díky druhému ročníku programu Zero G od národního projektu Česká cesta do vesmíru. Zájemci ve věku 13 až 18 let se mohou registrovat do 5. října do výběrového řízení o místo v týmu mladých ambasadorů Českého kosmického programu. Letošní vinařský rok zatím není moc pozitivní, a to kvůli suchu. Už teď je podle vinařů jasné, že úroda je výrazně nižší. Počítají s třetinovým propadem sklizně. Nižší bude také výtěžnost, protože je v bobulích méně šťávy. Pražská městská knihovna a Matilda. Jak jde tohle dohromady, to nám vysvětlí Honza Navrátil.
2: Pražská městská knihovna vyslala do ulic Metropole Matildu. Jde o nový bibliobus, který díky svým menším rozměrům zvládne zajet i na místa, kam to s klasickým bibliobusem není možné. Matilda má svůj pravidelný jízdní řád, zajíždí například do Dolních Měcholup nebo do Troji a nebo Nebušic. Celkové náklady na pořízení nového vozidla dosáhly 7,3 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Uherské Hradiště dokončilo modernizaci sportovního hřiště u základní školy v místní části Mařatice. Blíže starosta Stanislav Blaha.
3: My jsme tady nějakou dobu řešili stav těch původních povrchů, které už vykazovaly značné známky opotřebení a v zásadě mohly být až nebezpečné. Je to kompletně zrekonstruované sportoviště u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, které bude v době školní výuky sloužit všem žákům této školy a po vyučování širokému okolí bude to veřejné sportoviště.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Na dvou stadionech se včera rozehrálo třetí kolo fotbalového molkapu. Sigma Olomouc senzačně vypadla s Prostějovem. Na jeho půdě remizovala 2-2. Po prodloužení a na penalty podlehla 3-4. A pražská Sparta zvítězila na trávníku Viktorky Žižkov 5-0. To byl fotbal a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Hlídej lásku, skálo má. Tak to bylo hudební téma pro kapelu Brontosauři. Tahle ta písnička je z roku 1986 a je z LPčka Na kameň kámen. Já v tuto chvíli budu aktuálnější, alespoň co se týká data v kalendáři. Vězte, že 86. rok je drahně za námi, ale dnes máme 10. září roku 2026, čas tady ve vysílacím studiu Country Rádia je 6 hodin a více než 6 minut a Irma slaví svátek. Vláďa Vlah vám přeje krásný poslech, nerušené ráno a věřím, že do tohoto dnešního dne vstanete tou správnou, tedy alespoň se říká pravou nohou. Kluci do nepohody, to už je hudební téma pro Valdemara Matušku a kamarády Táborových ohňů. Nebude chybět ani Petr Rezek a pak se podíváme na silnice. Krásné ráno. Když se...

Při poslechu této písně Modrázem v podání Petra Reska si troufám tvrdit, že mnozí z vás jste se zasněli. Krásná vzpomínka na rok 1974. No, pokud jste na silnicích, tak bych ty sny na chviličku opustil a věnoval bych se řízení, zvláště zpozorněte na D1 za sjezdem na Odry, na tomto exitu směrem z Ostravy na Přerov a na Brno. Tak na 319. kilometru je trošku problém, tady je rozházené dopravní značení. Brzdí se do kratší kolony, je tam policie, takže by to mohlo být už v tuto chvíli v pořádku, anebo za několik málo okamžiků. Tedy doprava. Co počasí? No, oproti včerejšku se nám alespoň po ránu rapidně ochladilo, 6 až 14 stupňů, to jsou maxima, které tady vidím na území České republiky. Jak to bude vypadat přes den, řekneme si za chviličku, protože teď nás čeká další muzika. Johnny Horton v 6 hodin a 14 minut ve vysílání Country Rádia. Šťastnou cestu a krásné ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak veškeré tyto informace stran počasí a sluníčka se dovíte právě teď v 6 hodin a 17 minut. Taková ta neotřelá klasika je, že začínáme sluncem a to vězte, že nám toho dnešního 10. zářijového dne vyjde de facto za chviličku a to v 6 hodin 28 minut. Bude to krátce před dopravou a před zprávami. No a zapadat bude v 19 hodin 25 minut. Co rekordní teploty? Nejchladněji bylo naměřeno v roce 1933 a to 5,5 stupně Celsia. Rovná třicítka pro změnu v roce 1932. No, nechejme si zdát o těchto vyšších teplotách, protože dnes, alespoň podle meteorologů, bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. No a teď k těm teplotám. Rapidně se oproti včerejšku ochladí. 16 až 21, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia, vítr slabý, jinak mírný západní až severozápadní. Nesmíme zapomenout ani na zítřek, ten si malinko naťukneme, tedy v pátek bude zpočátku převážně zataženo, no a nejvyšší teploty konstantní jako dnes 16 až 21, na horách v skutku to samé, jako přes kopírák. No a co pranostiky? Máme tu univerzální, protože na ten dnešní 10. zářijový den opravdu tady žádná konkrétní není, ale mně se z těch obecných líbí. Třeba tahle. Pěkné růže v zahrádkách, věští, pěkný podzimek a pozdní zimu. Tak uvidíme, zdali to tak bude. Teď už ovšem jdeme na další muziku. Kapela Jelen, Když se svlíkáš. Krásné ráno.

Věra Martinová ve vysílání Country Rádia v písni Bát se je to poslední. Také se mimo jiné říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Tak bát se u dopravy nemusíte, ta nás čeká za chviličku, ale v každém případě doporučuji, abyste byli obezřetní. Ale ještě před dopravou nás čeká muzika. O tu se postará Johnny Cash. 6 hodin 25 minut právě teď.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a ještě než vyrazíme na silnice, tak se podíváme na krátkodobější vlakové výluky, které nám přibyly od včerejšího dne. Týkají se takových vlakových spojů, jako je Bechyně Tábor, Nezvěstice Příkosice, anebo také Blatná Nepomuk. No a já jsem slíbil silnice, máme tady trošku problém, před pár minutami došlo k dopravní nehodě na Praze 6, konkrétně v Davidském tunelu směr Troja. Je zde neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže počítejte s určitým zdržením, srazila se zde dvě osobní vozidla, nepříjemná záležitost. Český Těšín, tak tady se havarovalo v ulici Ostravské, no a ještě tu máme Kadaň, tady se bouralo na silnici číslo 13. Ať už jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, teď si dáme počasí a zprávy, no a samozřejmě budeme přát všechno nejlepší dnešním oslavenkyním. A kdo slaví? Tím jménem v kalendáři je Irma. Šťastnou cestu a krásné ráno s Country rádiem.
2: Country rádio.
3: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
4: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
3: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ministryně financí Alena Schillerová si pohrává s myšlenkami na zvyšování daní. Úprava by se měla týkat nejen některých spotřebních daní, ale také zdanění investičních bytů. Zájem o členství ve volebních komisích je někde vyšší než dřív. Zájemce mohli zlákat vyšší odměny. Po plzeňském Prazdroji nevylučují dražší pivo ani další pivovary. Prý jim rostou náklady hlavně kvůli dražším pohonným hmotám, energiím, obalům a logistice. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21, na Jihomoravě až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Tenhle splín, co tě

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil.

tohle byl. Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dnešní, jinými slovy 10. zářijový den v kalendáři, je zasvěcen Irmám. Ano, Irma je to krásné jméno, které má dnes důvod k oslavě. Tak pokud doma nějakou Irmu máte, nebo na pracovišti, nebo ve svém okolí, tak na ní, pánové, nezapomeňte. A vězte, že se jedná o křestní jméno germánského původu. Jedná se pravděpodobně o zkrácenou verzi jména Irgmat, tedy což znamená stálá a pevná. Těch stálých a pevných Irmušek, jak jsou jejich zdrobněliny, je v České republice necelá tisícovka. No a není to zdaleka všechno, v kalendáři máme také jméno Krasomila. Ano, slyšíte dobře. Toto jméno by se dalo charakterizovat, že je vhodné pro rodiče, kteří hledají jméno s historickým a tradičním českým původem. Jméno je složeno ze dvou částí, krás a mil. Část krás pochází ze slovanského kras, což znamená krásný nebo nádherný. No a druhá část mil, co jiného než milý, příjemný nebo oblíbený. Takže i všem krasomilkám přejeme všechno nejlepší a určitě si vybavujete pyšnou princeznu, jo? Tu klasickou, takovou tu krásnou pohádku. Ta je zpočátku rozmazlená, tedy princezna Krasomila a neuvěřitelně pyšná, jo? Která ovšem dokáže jen poroučet a nic jí není dost dobré. Ovšem pozor, pak přijde zlom, jednoho dne se však něco obrátí k lepšímu. Co? Samozřejmě, kdo za to může, že jo? To všichni dobře víme. Ve světě, ve Spojených státech máme Národní den seniorů, no a také tu máme den prevence proti sebevraždám. Tolik informace, které se týkají kalendáře, teď už jdeme na další muziku. Hlídač krav, to už je téma pro Jarka Nohavicu. No a za chviličku se podíváme na dopravu. Čas 6 hodin 43 minut.

Petek Nohavica, krásná rozvrná písnička ve vysílání Country Rádia. Malinko méně rozvernější bude informace z dopravy, protože vězte, že na tahu 35, a to z Olomouce na Hradec Králové, popojíždí kolony už od Hřebeťského tunelu k omezení u Koclířova. Zdržíte se zde zhruba nějakých 20 minut. No a co počasí? Oproti včerejšku v podstatě chladněji, teploty jsou po ránu od 6 do 14 stupňů. Nebude to o moc lepší ani během dne, takže si vemte nějaké teplejší oblečení, rozhodně nějakou miknu nebo alespoň košili s dlouhým rukávem, protože ty dnešní teploty budou dosahovat maxima 21 stupňů. Alan Jackson nás čeká ve vysílání Country Rádia právě v tuto chvíli, takže pokud byste se chtěli zahřát, tak u téhle písničky se vám to dozajista povede. No a pokud jste ještě nevstali, tak za chviličku někoho z vás budeme probouzet, ale moc hezkým přáním. Hezké ráno z Country Rádia.

0: Vajíčka k probouzení na Country Rádiu.
1: No a my jdeme krátce před 7 hodinou raní někoho z vás probouzet. Krásné přání tady máme. Takové vyznání pro maminku, která má nějaký důvod k oslavě. Tak pokud nás zvedne telefonní sluchátko, tak se zeptáme, co oslavuje. A já jí za to řeknu, kdo na ní myslí a kdo jí má rád.
2: Ano, halo.
1: Ano, halo, tady je Country Rádio. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Je tady napsáno pouze mamčo, takže mamčo, já vás zdravím. A lakonická otázka, probudil jsem vás, nebo už jste byla vzhůru?
2: Už jsem vzhůru, no, už jsem na cestě do práce, jakoby.
1: Výborně, tak
2: opužděně.
1: To nevadí. No. Já vás dlouho zdržovat nebudu, slibuju, ale to přání, které tady pro vás je, moc hezké. Takže vememe to z jedné vody na čisto. Mamčo, já tvůj syn ti přeju s mými dětmi Anetkou a Lukášem a s mým tátou, který se kouká nahoru z nebe, všechno nejlepší. Máme tě všichni moc rádi. A jsme rádi, že tě máme. Tak, co vy na to? Vás to dojalo, vás to trošku, vidíte?
2: Trošku dost.
1: Dobře.
2: Děkuju moc.
1: Pokud to vaše rodina slyší, tak budou rádi samozřejmě za vaše díky a za vás. Nenapsali tady hudební přání. Já jsem tak o tom přemýšlel, jak je to o vás krásně napsáno a jste oslovena přívlastkem mamčo. Tak jsem pro vás vybral písničku od Marie Rotrové. Je to nádherná, krásná píseň, která vypovídá za vše a jmenuje se Máma. Jenom pro vás.
2: Ježiš, děkuju moc krát. No to je probuzení překrásný. No, Ježiš, děkuju.

0: Marie Rotrová, písnička Máma. Ano, tak ta byla součástí dnešního ranního probouzení. Teď nás čeká Jindra Šálavský, Fešáci, písnička Pojedou. No a po celé, tedy po zprávách a po počasí další muzika, třeba Mirek Hofman, Království za koně. Hezké ráno přeje Vláďa Vlahno, za chviličku avizované zprávy.
1: Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, už ty to znáš. Stíráš slzy v depustu.

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví přeháníky. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střešních.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pražský vrchní soud včera pravomocně zprostil bývalého dobrovolného strážce obžaloby ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Podle soudu se mužovu vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Tradiční populárně naučná Mezinárodní noc pro netopíry se bude u Chýnovské jeskyně na Táborsku konat tento pátek od 19 hodin. Život, vědecký výzkum i ochranu netopírů a vrápenců přiblíží účastníkům Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a to společně s pracovníky Chýnovské jeskyně. Na vinice vyrazili vinaři i kolega Savana.
2: Je čas, řekli si majitelé vinic a pustili se do práce. Vinaři na Slovácku zahájili první letošní sběr révy vinné. Sklizeň nastává o pár týdnů dříve než v loni. Kvůli suchu bude i menší výnos. S vinobraním začali 2 týdny před koncem prázdnin a hotovo chtějí mít do konce září. Dřívější sběr hroznů potvrzují i jiné kraje. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: V Praze na Opatově bude snadnější parkování. Blíže Honza Navrátil.
3: Ke konci letošního roku se obyvatelé pražského Opatova dočkají nového parkovacího domu. Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 vozidel. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena pro obyvatele z okolních ulic. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slavii dnes čeká vstup do Ligy mistrů a bude u toho i náš sporták Petr Plintovič.
4: Slavia se představí v Lize mistrů znovu po roce a rozhodně bude chtít získat víc než 3 body. V úvodním zápase čeká sešívané francouzský klub Racing Lan. V Edenu je výkop naplánován na 21. hodinu.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Mirek Hofman, Greenhorn Zelenáči, Království za koně. A propos Království za koně, všichni známe tohle řečení, vyznačuje se tím, že voláte o pomoc prosíte nějakého člověka, který něco nutně potřebuje a je mnohdy ochoten slíbit i nemožné. Někdy je to slib či výkřik až skoro zoufalý. Tak já věřím, že vy žádnou pomoc a že nejste zoufalí potřebovat určitě po ránu nebudete, protože to dnešní ráno, i když má být venku trošku chladněji, se veskrze nese v pozitivní náladě. A to možná i díky písničkám ve vysílání Country Rádia. V 7 až hodin až 6 minut vás zdraví Vláďa Vlach, dobrý den. No a co se týká té muziky, tak si dáme další parádní muziku, která by vám mohla zpříjemnit tu dnešní náladu, tak ať nepotřebujete torčení Království za koně, to vám ještě jednou přeji právě teď. Hezké ráno.

Will Nelson on the road again, takže Will Nelson se nám objevil nebo ocitl někde na cestě, no a my na té cestě zůstaneme alespoň v našich zeměpisných šířkách, protože dávejte si dobrý pozor na D5 z Prahy do Plzně za Cerhovicemi na 49. kilometru se stala dopravní nehoda, havaroval zde kamion a co máme informace, tak je napříč celé vozovky, takže se nám to v tomto místě zřejmě bude pořádně ucpávat, takže pozor na 49. kilometru na D5 z Plzně do Prahy. Co se týká počasí, chladněji než včera, to už jsme o tom samozřejmě hovořili, a ta dnešní maxima, ta dosáhnou 21 stupňů Celsia, takže možná trošku teplejší oblečení. Dáme si další muziku, Karel Zich nás čeká sám se svou kytarou, téma písničky právě teď v 7 hodin a 13 minut. No a po Karlu Zichovi se podíváme do historie, čeká nás Data v datech. Takže ještě jednou krásné ráno z Country Rádia má přeje Vláďa Vlach. Hezký den a nerušený poslech.

0: Data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: Tak co pak se nám všechno napříč historií stalo toho 10. zářijového dne? No, mimo jiné, velmi důležitý den byl v roce 1977, kdy, pozor, ve Francii došlo k poslední oficiální popravě gilotinou. No tak to jsme nezačali zvesela, nebo možná díky tomu, že to je u konce, tak asi ano. No a teď se vrhneme na jednoho loupežníka, jo. Určitě si pamatujete Jana Sladkého Kozinu, chodského povstalce, který se narodil v roce 1652. No a bez pochyby si vzpomínáte, alespoň já ze základky to takhle mám, na tu okřídlenou větu. Lomikare, lomikare, do roka budeme stát před soudnou stolicí boží, hinca ukáže. Tak tuhletu větu uvedl v předpovědi Jirásek v románu Psohlavci a obdobně také ve starých pověstech českých. Tak to jsme se vrátili do školy trošičku a do minulosti. Rok 1943 narodil se Jaroslav Vikrent, skvělý muzikant. Podílal se ku příkladu na repertoáru písní a textů pro Marii Rotrovou. Ondřej Pavelka, herec, režisér, ten se narodil v roce 1955, no a v roce 1976 se narodil Patrik Hartl, režisér a spisovatel. Určitě si ho vybavujete, tuším, že to bylo v roce 2024, kdy byl Českou televizí představen jako jedna z osobností, která se zúčastní 13. řady taneční soutěže Stardance. Jak tam uspěl, neuspěl, tak to už si fakt nevzpomínám. To byla dnešní Data v datech, my jdeme na další muziku. Pacific. Nová láska právě teď na Country Radio. No a pokud vás zajímá čas, vězte, že 7 hodin a 17 minut.

0: Taylor Swift ve vysílání Country Rádia. Michal Tučiny nás čeká právě v tuto chvíli s písní Spím v obilí. No tak já si myslím, že díky dnešním ranním teplotám, které nejsou nic moc, by to asi chtělo přece jenom trošku teplejší přikrývku, pak že si můžete ještě položit, to vám docela závidím a samozřejmě přeju. No a pokud jste někde na silnicích, tak vás určitě bude zajímat doprava, která nás čeká právě po již avizované písni. Čas 7 hodin 25 minut.
1: Ještě mám furt času.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak za štěkotu psů, jak se v závěru té předcházející písně objevilo ve vysílání Country rádia, se dostáváme až k 7 hodině 28. minutě raní a máme tu avizovanou, nebo chcete-li, slíbenou dopravu. Nezačínáme veselé, je tu dopravní nehoda, která se stala na D5 na 49. kilometru ve směru na Plzeň. Další dopravní nehoda je hlášena z Uherského Hradiště nad ulici 17 na třídě maršála Malinovského. No a ještě tu máme Olomouc, D46 na 38. kilometru došlo k havárii na trase Vyškov-Olomouc. Co koleje, co Výluky, Bechyně, Tábor, Nezvěstice, Příkosice, Blatná, Nepomuka nebo také Praha, Smíchov, Praha, Jinonice. Tahle ta poslední výluka bude trvat do 30. listopadu. Šťastnou cestu všem řidičům, no a popůl se podíváme trošku na včerejšek. Konkrétně, co se nevešlo do ranního otazníku. Krásné ráno.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
3: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Letošní sklizeň vína bude kvůli suchu výrazně menší. Horké léto ale může podle odborníků prospět hlavně modrým odrůdám. Zajímavá mohou být i letošní svatomartinská. Jinými slovy, sezona vinobraní právě začíná. V Česku odstartoval nový roční prestižní soutěže Podnikatel roku 2026. Přihlášky a nominace mohou sami podnikatelé i veřejnost podávat do 21. října. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním gala večeru 2. března příští rok. Praha otevřela na sídlišti Dědina v Praze 6 nový parkovací dům s kapacitou pro 290 aut. Má nahradit část parkovacích míst, která byla zrušena kvůli výstavbě tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

bývá a tak se kolem dívám, mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Nespěchám, jak se sluší, a proč taky, když

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: No a včera jsme si povídali o létě. Ano, všichni dobře víme, jaká parna, jaká vedra byla toho letošního léta. Dnes ty teploty klesnou na nějakých 21 stupňů Celsia, tak konec konců proč ne? Máme 10. září a to už by bylo s podivem, kdyby byly tropy. I když není to tak dlouho, tuším, že včera dosahovaly teploty tropických výšek, zvláště na Moravě, tam vystoupaly až na 32. Ale jak bylo v létě, všichni dobře víme. To znamená, téma je zcela jasné. Ještě jednou, jak byste ohodnotili letošní léto. No a jsou zde příspěvky samozřejmě veskrze takové ty klasické, ani jinou odpověď bych nečekal, že bylo horko, jak v opičárně a podobně, ale Miloš nám napsal prostě jednoslově pěkné. Vidíte, každému samozřejmě vyhovuje něco jiného. Velká vedra nad 40 teplot venku, tak na to nejsme stavěni. Zdravím kamarádi, napsala Emilka. Jedním slovem, Sahara. Tak léto je léto a i počasí se může občas vymknout kontrole. Příjemný houbařský den přeje Péťa. Teď mě napadá, já vím, že na mnoha místech České republiky navzdory těm suchům ty houby rostou. Vidím to na nejrůznějších servech a v vašich plných košících. Tak kdybyste nám, Péťo, prozradil, kde ty houby rostou, no, to byla blbá otázka samozřejmě, když už rostou houby, tak houbař asi těžko bude prozrazovat, kde rostou. Alež nám napsal, tento způsob léta zdá se mi poněkud přehnaný. Ano, tak to je parafráze ono známého čtení, ale ten dovětek, nebo rčení, ale ten dovětek je krásný, ale piva bylo dostatek. Tak vidíte, ono se to léto a to parno na těch 40 dá kompenzovat nejrůznějšími způsoby. Důležité je si najít ten krásný argument a možnost se příjemně ochladit. Já vám moc krát děkuju samozřejmě za vaše příspěvky, které jste nám poslali. I dnes se budeme věnovat tématu ranního otazníku, ale to až po 9. Teď se věnujeme muzice, Tunel jménem Čas. To už je téma pro skupinu Hobous. No a za chviličku se juknem na silnice, jestli se tam něco aktuálního nepřihodilo. V každém případě krásné ráno přeje Vláďa Vlach v 7 hodin a 41 minut.

Tunel jménem Čas, tak tahle ta písnička nás dovedla až k dopravě a k informacím o počasí. Samozřejmě už jsem prezentoval, že dnes má být po ránu chladněji i během celého dne, tak se tomu přizpůsobte. Chtělo by to asi nějaké teplejší oblečení, protože teď po ránu kolem 14 stupňů přes den, maximum 21. No a trošku se možná zapotíte na D1, to je taková ta klasika, na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu a už je tak dlouhá, že je dokonce až u Domašova, což je na 173. kilometru. Pozor si také dávejte i v levém pruhu, protože zde jedou i osobní vozidla velmi pomalu. Tak, tolik taková ta klasika. Klasika je i co se týká muziky. Čeká nás kapela Folk Team Na konci světa. Tak ještě jednou krásné dobré ráno.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Ano, tak dnešní téma je opět stejné jako v těch předcházejících všedních dnech. I dnes nás čeká první soutěž toho 10. zářijového dne. Slyšeli jste dobře? Znělku nebo chcete-li jingle, poznáte, kdo jsem. No a hádat nebudu jenom já. Zdravím Radunku, ahoj Radko.
2: Přeji krásné dobré ráno všem.
1: Ano, tak je trošku udýchaná, teď utíkala po schodech. Ano, ona je taková sportovkyně, vždycky po ránu kolem 7:45 si jde prostě zaběhat a pokud ty schody neudělá pětkrát za sebou, tak je z toho celá rozpačitá, že?
2: Přesně
1: jo,
2: tak.
1: Je to tak. Tak Radunka, Radunka je tak hodná, že mi samozřejmě pomáhá, když má absenci v našem vysílání Kačka. My zdravíme na dovolenou. V pondělí už se tady setkáme spolu, tak se moc těšíme. I Radka se těší.
2: Přesně tak.
1: No a dnes budeme hádat jednu významnou osobnost. Je to muzikant nebo respektive vše uměl. Tak jdeme na to. Radka klade otázky, já budu odpovídat.
2: Výborně. Odkud pocházíte?
1: Jsem Američan, ale mý předkové, přesněji prarodiče z otcovy strany, se přistěhovali nebo respektive emigrovali z Oděsy v ruském impériu dnešní Ukrajiny právě do Spojených států.
2: Co je vaše povolání?
1: No, jak už jsem naznačil, je toho celkem dost, tak v rychlosti jsem zpěvák, skladatel, autor, básník, umělec, herec, scénárista.
2: Tím pádem hrajete i na nějaký hudební nástroj.
1: Já se přiznám, že rovnou na několik, například na kytaru, baskytaru, harmoniku, klávesy, akordeon a perkaše.
2: A získal jste za vaši, řekněme, všestrannost i nějaké ocenění?
1: No tak nebudu skromný, samozřejmě získal jenom některé z nich cenu Grammy, Zlatý glob, cenu Akademie, Oscar, byl jsem uveden i do rock'n'rollové síně slávy a porota Pulitzerovy ceny mi v roce 2008 udělila zvláštní cenu za výrazný přínos populární hudbě a americké kultuře.
2: No teda, a jaký je nějaký z vašich velkých hitů?
1: No tak bylo jich hodně, ale za zmínku stojí třeba Knockin' on Heaven's Door, která patří k takovým asi těm nejhranějším písním současné hudby a mnoho umělců natočilo její cover verzi, například kapela Guns N' Roses a pokud dobře vím, tak u vás v České republice ji přebásnil do češtiny Petr Kalandra pod názvem Nebeská brána. Tak, Radunko, víš?
2: Tuším.
1: Ano, uvidíme, jestli tuší i někdo z našich posluchačů. Country Radio, dobrý den. Tak, telefon nám vypadl, tak to zkusíme. Jinak Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petra.
1: Dobrý den, Petro, prosím, slumte si rádio.
3: Hotovo.
1: Super, vy jste tak šikovná, ještě než jsem to řekl, tak jste tak učinila. Jak řekli, tak i udělali. Tak, koho jsme tady s Radunkou prezentovali?
3: Já si teda myslím, že by to mohl být Bob Dylan.
1: Výborně, samozřejmě. Tam určitě byla taková ta stěžení nápověda v rámci té páté poslední otázky. Je to tak, nebo jste to uvádla
3: dřív? Jo, až na základě té písničky.
1: Tak, je mi to úplně jasné. Dobře, já vám moc krát gratuluju. Máte ráda Boba Dylana?
3: Ráda si ho poslechnu, ale spíš jako jsem na ten český folk, country, jako radši si to zaspívám po svým, než v angličtině.
1: A Klepání na nebeskou bránu, tu písničku určitě znáte,
3: ano.
1: I od Petra Kalandry, je to tak?
3: Ano.

0: tak si pustíme. Jste pro?
1: Děkuju.
0: Není zač? Já děkuju, zůstaňte mi na telefonu. To bylo hezky, Radunko, děkuju.
2: Ještě dneska jedno. To bylo teda tip-top.
0: No, bylo to teda tím, s tím tvým běháním, nesmíš to se sportem přehánět. Tak uvidíme zítra, jo? Díky.
3: Taky.

Jsou věci, které každodenně prožíváme v tom příjemném duchu a jsou věci, které nám ten život malinko znepříjemňují. Proč o tom hovořím? Protože třeba takový jako Mravenci v kredenci, to není žádná velká hitparáda, mnozí z nás se s tím určitě ve svém životě setkali. No a jak to vypadá v hudební podobě, tak o tom už se dovíte od Ivana Mládka a jeho banjo bandu. Ano, jak jsem naznačil, čeká nás píseň Mravenci v kredenci. Jak na ně? Třeba najdeme osvědčený recept. No a v příští hodině, po celé a po zprávách, to budou třeba Hoptropáci a jejich Amazonka. Hezké ráno přeje Vláďa Vlach.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví přeháňky. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme přípravou mladých kosmonautů, protože stavu bez tíže zažijí vybraní školáci, a to díky druhému ročníku programu Zero G od národního projektu Česká cesta do vesmíru. Zájemci ve věku 13 až 18 let se mohou registrovat do 5. října do výběrového řízení o místo v týmu mladých ambasadorů Českého kosmického programu. Letošní vinařský rok zatím není moc pozitivní, a to kvůli suchu. Už teď je podle vinařů jasné, že úroda je výrazně nižší. Počítají s třetinovým propadem sklizně. Nižší bude také výtěžnost, protože je v bobulích méně šťávy. Pražská městská knihovna a Matilda. Jak jde tohle dohromady, to nám vysvětlí Honza Navrátil.
2: Pražská městská knihovna vyslala do ulic Metropole Matildu. Jde o nový bibliobus, který díky svým menším rozměrům zvládne zajet i na místa, kam to s klasickým bibliobusem není možné. Matilda má svůj pravidelný jízdní řád, zajíždí například do Dolních Měcholup nebo do Troji a nebo Nebušic. Celkové náklady na pořízení nového vozidla dosáhly 7,3 milionu korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Uherské Hradiště dokončilo modernizaci sportovního hřiště u základní školy v místní části Mařatice. Blíže starosta Stanislav Blaha.
3: My jsme tady nějakou dobu řešili stav těch původních povrchů, které už vykazovaly značné známky opotřebení a v zásadě mohly být až nebezpečné. Je to kompletně zrekonstruované sportoviště u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, které bude v době školní výuky sloužit všem žákům této školy a po vyučování širokému okolí bude to veřejné sportoviště.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Na dvou stadionech se včera rozehrálo třetí kolo fotbalového molkapu. Sigma Olomouc senzačně vypadla s Prostějovem. Na jeho půdě remizovala 2-2. Po prodloužení a na penalty podlehla 3-4. A pražská Sparta zvítězila na trávníku Viktorky Žižkov 5-0. To byl fotbal a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Asi budu nosit dříví do lesa, když řeknu, že tohle byla kapela Hop Trop a jejich píseň Amazonka. A propo, já si tak uvědomuju, že tahle ta píseň velmi často zlidověla při nejrůznějších táborácích, akcích, koncertech takových těch kámošů, kteří hráváte country, já se ani nedivím. A kdykoliv slyším já někde na život, tak ta kapela s touhle písní slaví velké úspěchy. Tak tolik předcházející písně, ta nám skončila v 8 hodin a 7 minut ve vysílání Country Rádia. Tento čas se vztahuje k 10. září, máme čtvrtek a v kalendáři máme Irmu, jméno, ke kterému se dostaneme, ale to až následně. V té půlní půlhodině nás čeká nějaká doprava, máme tu také pořád Pod lupou, no a samozřejmě spoustu krásné muziky. Tak, keď se vám dobře poslouchá, je tu Pavlína Jíšová, Adéla Bohadlo, také ve společnosti písně Matka a dcera. Jak výstižné pro název interpretu, nebo pro jména interpretu. Tak ještě jednou krásné dobré ráno.

0: No a po muzice jdeme na avizovanou dopravu a počasí. Tak, jak to vypadá? Máme zde aktuální hlášku, která je zde 11. Tady leží překážka za Chluncem, a to ve směru z Prahy do Hradce. Na konci omezení na 63. kilometru jsme se dověděli, že přímo ve prostřed vozovky chybí víko od kanálu. Tak snad už se to řeší, tak tam nevlétněte. Teploty kolem 14 stupňů, alespoň v tento ranní čas. No a během dne to nebude pro teplomilce žádná velká sláva, protože mají vystoupat na 21 a to je to maximum. Tak se podle toho oblečte, my si dáme další muziku a za chviličku tu máme pořad Pod lupou. Tomáš Klus, písnička Nina, i navzdory tomu, že dnes slaví Irma. Tak pokud nás i nějaká Nina poslouchá, tak vězte, že tahle písnička může být určená primárně vám. Konec konců, abych nebyl sobec, stejně jako všem ostatním posluchačům Country Rádia. Krásné ráno, krásný poslech.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

ztratil jsem dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

se vzduchem, nechám rozplakat v nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdečních nepovědomí.

0: pod lupou.
1: 10. září v roce 1943 se v Přerově narodil skvělý muzikant, skladatel, textař a hudebník Jaroslav Vikrent. No a právě jemu bude patřit dnešní pořad pod lupou. Bohužel už není od roku 2022 mezi námi. V 60. letech Jaroslav Vikrent patřil mezi původní členy skupiny Synkopa, která patřila ke špičce mezi rodícími se big beatovými kapelami té doby. Pro změnu v 70. letech pravidelně vystupoval v pořadu České televize s názvem Můj táta byl. Po letech aktivního hraní ve skupině Synkopa se proslavil kromě vlastního hitu Agnes především jako dvorní textař a autor hudby pro Marii Rotrovou. Jeho písničky a texty se staly v jejím podání opravdu skutečnými hity. Bohužel 25. ledna v roce 1999 utopil celou řadu sérií mozkových příhod, které zpočátku výrazně omezily jeho vystupování na veřejnosti a úplně mu znemožnili hru na kytaru a na další hudební nástroje. Tak tolik vzpomínka v pořadu pod lupou na Jaroslava Vikrenta, to byla ta verbální, no a myslím si, že když už se o něm padlo několik velmi pozitivních a krásných slov, tak bychom si ho mohli připomenout právě v tom zmíněném hitu Agnes. Jaroslav Vikrent ve vysílání Country Rádia v 8 hodin a 20 minut.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak dnes opravdu v klidu můžete stírat rosu na kolejích, na traťových výlukách, které tu máme, protože potenciálně nehrozí žádné nebezpečí. Tím vás ovšem k ničemu nenabádám, protože vždycky na kolejích je potřeba být obezřetný. Studénka, Veřovice, Náměšť nad Oslavou, zastávka u Brna, Horní Břízna, Blatno u Jesenice. Tak to jsou krátkodobé vlakové výluky. Ty dvě zmiňované, konkrétně ta první, tedy Studánka, Veřovice a Horní Břízna, Blatná u Jesenice, končí dnešním dnem, takže třikrát hurá. No a ta třetí končí zítra, tedy přesněji Náměšť nad Oslavou, zastávka u Brna. Jak jsme na tom s nehodami? Bohužel ani v tuto chvíli se nám některé ty nehody nevyhnuly. Konkrétně ve Blunci nad Nisou se havarovalo v ulici Budovatelů. Další dopravní problém a nehoda je hlášena zde jedničky. Je to 212. kilometr ve směru na Brno. Tolik ve stručnosti doprava. My si dáme počasí a zprávy a popůl zase nějakou muziku a budeme dospívávat. Tak šťastnou cestu.
2: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
2: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ministryně financí Alena Schillerová si pohrává s myšlenkami na zvyšování daní. Úprava by se měla týkat nejen některých spotřebních daní, ale také zdanění investičních bytů. Zájem o členství ve volebních komisích je někde vyšší než dřív. Zájemce mohli zlákat vyšší odměny. Po plzeňském Prazdroji nevylučují dražší pivo ani další pivovary. Prý jim rostou náklady hlavně kvůli dražším pohonným hmotám, energiím, obalům a logistice. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: No a ten patří Irmám, protože právě Irma dnes toho 10. zářijového dne slaví svůj svátek. Tak si pojďme o tomto jméně něco říct. Jedná se o křestní jméno germánského původu. Pravděpodobně jde o zkrácenou verzi jména Irmgard s významem stálá a pevná. Můžete jim doma říkat Irmuško, Irmičko, Irminko a tak všelijak podobně. To už samozřejmě záleží jenom na vás. Hlavně jim dnes nezapomeňte popřát a dát třeba nějaký drobný dárek. Těch Irm máme v České republice necelou tisícovku. No a to není zdaleka všechno. V kalendáři máme trošku atypické staročeské jméno a to je Krasomila. Tohle jméno by se mohlo hodit pro rodiče, kteří uvažujete pro jméno nebo na jméně pro svou holčičku a hledáte jméno s nějakým historickým a tradičním českým původem. A to právě Krasomila je. Toto jméno je složeno ze dvou částí, krás a mil, tedy část krás pochází ze slovanského kras a znamená krásný nebo nádherný. Ta druhá část mil pro změnu znamená milý, příjemný nebo oblíbený. No a určitě stejně jako mě se vám vybaví pohádka Pyšná princezna, jo? Tak tam byla také princezna Krasomila. Ta byla zpočátku, jestli si pamatujete, taková rozmazlená a neuvěřitelně pyšná. Dokázala jen poroučet a nic jiného jí nebylo dobré. Ovšem pozor, pak přišla ta změna a úplně se změnila. Jo? Takže pohádka Pyšná princezna. Pokud se podíváme do světa, tak třeba ve Spojených státech mají Mezinárodní den seniorů. Tolik tedy informace o dnešku, tolik přání všem dnešním oslavenkyním a teď už muzika. Pozdní sběr, buď na mě opatrná a telefon, budeme potřebovat za chviličku, ale ještě předtím doprava.

0: Pozdní sběr, buď na mě opatrná, opatrní buďte i na D1, protože tu máme aktuální informaci, která je u Divišova. Tak pozor, z Prahy do Brna, u již zmíněného Divišova na 46. kilometru se vybočuje, překáží zde kamion ve stoupacím pruhu. No a počasí, maximální teploty dnešního dne 21 stupňů, teď po ránu kolem 14, takže chtělo by to něco teplejšího na sebe. No a náš telefon sem do studia bude v tuto chvíli aktuální pro ty z vás, kteří si budete chtít s námi dospívat připravenou písničku. Ano, to je v pořadí druhá soutěž toho dnešního 10. zářijového dne. No a ten telefon, pokud neznáte, je jednoduchý. 210 323 333. No a já se moc těším, pokud jste ještě s námi nespívali a máte odvahu, tak volejte. No a teď už brontosauři na kamení kámen. Tady se můžete eventuálně rozespívat.
1: Jako

0: Dospíváš to?
1: Tak tomu se říká výzva. No a na tuhle výzvu zareagoval někdo z našich posluchačů. Krásné ráno, dobrý den.
2: Dobré ráno, tady Klára.
1: Dobré ráno, Kláro. Tak ve vysílání Country Rádia máme takovou pravidelnou ranní soutěž. Už jste ji slyšela někdy?
2: Ano, slyšela, posloucháme vaše rádio.
1: Ano, výborně. Zkoušela jste si v těch předcházejících dnech třeba s lidmi, kteří se dovolali tu píseň dospívat někdy?
2: Zkoušela, někdy se mi to podařilo a někdy ty slova vypadla.
1: No, tak to jsme na tom úplně stejně, mě vypadávají čím dál.

0: Levandulová. Báječka. A už já nevím.
1: Úplně celá celička levandulová.
0: Celá, ne, to je,
1: ne, bylo to skvělý. Absolutně jste se trefila. Dala jste do toho i takový ten klasický krásný cit, bez kterého by se ta píseň od Anky Jägerové neobešla. Ne, prostě skvělý, báječný. Cenu si zcela evidentně nemáte vůbec za co. Probudil jsem ve vás nějakou motivaci ke zpívání třeba? Teď.
0: Vůbec ne, pač já si zpívám jenom v koupelně, aby mě nikdo neslyšel, anebo ve sklepě, ano.
1: Jasně, je to moc škoda, protože máte velmi příjemný hlas.
0: Děkuju, jsem o to.
1: Tak v pořádku, Hana Hegerová, Petr Habka, teď si tu písničku pustíme celou, i když to nebude v projevu Hany Hegerové tak krásné, jako v tom vašem.
0: Děkuji.
1: Jsem hroznej lichotník, že?
0: No, moc. Kdyby tam byla Kačenka, tak by vás uskromnila určitě, je mi to jasné.
1: To by mě setnula.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesným, s kořicím.

0: Fešáci Pavel Brimer, Miloš Slezák, komedianti nestárnou, tak to si myslím, že bych si mohl vzít k srdci, i když Kačka říká opak, ať se podívám do zrcadla, ale já si myslím, že ty povahové rysy svědčí o tom, ba naopak, že mládnu. No tak dosti k mé osobě, dáme si muziku, no a po celé už tu budeme mít třeba Mirka Hofmana a Odvolejte kněze. Hezký poslech, krásné ráno.
1: Znám tě hezkou řádku let.

jako kluci z Rsesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v přírodě a na horách, protože v Krkonoších se stále častěji objevuje tepnomilná kudlanka nábožná. Patří mezi živočišné druhy, které v nejvyšších českých horách dříve nežily. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby výskyt tohoto hmyzu hlásili. Letos ochranáři našli kudlanku nábožnou například nad Labským dolem. Poslední rozloučení se spoluzakladatelem a frontmanem skupiny Jojo Band Richardem Tesaříkem, který zemřel v neděli ve věku 80 let, se uskuteční ve středu 16. září. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Do zoologické zahrady nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Do zoo ve Zlíně opět za pár kaček. V září a v říjnu je vstup za stovku. K největším magnetům zlínské zoo patří africké karibuny s nedávno otevřeným centrem lvů a rozlehlým výběhem slonů afrických nebo největší evropská expozice pro jaguary Jaguar Trek. Novinkou je také před časem otevřené indické bistro Baga. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Na další ročník Signal Festivalu nás pozve Honza Navrátil.
3: Celkem 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signal Festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem anebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Příští týden startuje hokejová extraliga. Pokračuje náš sporták Petr Plintovič.
4: Ještě předtím, než se hokejová extraliga rozjede, odehrají se dnes poslední přípravné zápasy. V 17 hodin změří síly Karlovy Vary s pražskou Spartou. O půl hodiny později čeká domácí generálka Mladou Boleslav, která přivítá Kladno. Pardubice se dnes představí v Lize mistrů. Dynamo hostí od 17.30 finskou Saipu.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Klasik by řekl být či nebýt. Tak pro změnu Eliška Kotlínová se ptala, jestli má být volná. Alespoň z názvu té písničky vyplývá, že je to fajn, protože fajn je být volná. Jedna z těch dvou písní, která otevřela další teď již dopolední hodinu ve vysílání Country Rádia, abych to upřesnil. Je 9 hodin a téměř 9 minut. Máme 10. září, je čtvrtek a Irma slaví svůj svátek. Tak ještě jednou všechno nejlepší a dejme tomu, že bych mohl zahrát všem oslavenkyním k svátku třeba Petra Spáleného, když ji potkáš, budou to také ponožky pana Semtamťuka, no a určitě nezapomeneme na téma dnešního ranního otazníku. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: No a je to tady. Já jsem avizoval, že ani dnes neuděláme v našem vysílání výjimku, a že se budeme věnovat dnešnímu rannímu tématu. No a já se vás jako na rovinu chci dnes zeptat, jestli máte, milí posluchači Country Rádia, teď to přijde, jo, nějakou neřest. Jo, tak ano, slyšíte dobře. Je to vlastně vlastnost, kterou se málo kdo chlubí. Možná proto jsem zvolil právě toto téma. A nezvolil jsem ctnost. Jo? Ctnost vlastně je opakem neřesti. A já jsem zvědav, jestli k těm vašim větším či menším neřestem se nám přiznáte. Tak já bych mohl jmenovat, jaké mám neřesti, ale samozřejmě o tom to není. A to už byste o mě viděli úplně všechno. Tak jsem na to zvědav. Jak jste tedy na tom s tou vaší neřestí? Máte nějakou nebo ne? Odkryjte svá tajemství. Téma dnešního ranního otazníku. Teď nás čeká další muzika v našem vysílání, a to 9 hodin a 20 minut. Věřte, že se fakt na vaše příspěvky těším. Můžete se podepsat anonymně třeba, jo? To vůbec na tom nezáleží. Hezký poslech.

chápe každý z buší, v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedle pomodli. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně v sedle pomodlit.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Rád přináším dobré zprávy. Ano, já se přiznám na rovinu a ty dobré zprávy se budou týkat i dopravy, která nám začíná ve vysílání Country rádia krátce před 9:30. Aby byl úplně konkrétní, týkají se vlakových výluk, které dnes končí a jsou rovnou dvě. Studénka, Veřovice a také Horní Mříza, Blatno u Jesenice. Pozitivní zprávou je i to, že zítra, tedy 11. září, končí další vlaková výluka, což je na trase Náměš nad Oslavou, zastávka u Brna. Méně radostné zprávy jsou ze silnic, protože tu máme celou řadu dopravních nehod, různých omezení a také uzavírek, tak některé z nich si přiblížíme právě v této dnes již dopolední dopravě. Havarovala se na Praze 6 v ulici Horoměřické. Další dopravní nehoda je hlášena z Rumunské ulici, což je v Liberci. No a ještě jde 0 nájezd, je to exit 26 směr na D1. Tady je nehoda nákladního vozidla. Tak si v tomto místě, konec konců i všude jinde, dávejte dobrý pozor. Tolik doprava, my si dáme další muziku ve vysílání Country rádia. No a v té další polovině se mrkneme na ty vaše dotazy, no, respektive samozřejmě odpovědi na můj dnešní dotaz. Tak, jdeme na to.
2: Country Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: No a ten dnešní je na takové trošku přiznávací, já bych řekl rovnou choulostivější téma. Já jsem se vás totiž zhruba před půl hodinou ptal, jestli vy, naši posluchači Country Rádia, máte nějakou neřest. A předpokládal jsem, že těch odpovědí nebude mnoho, ale pozor, roztrhl se s nimi pytel a já jsem za to moc rád, že jste upřímní. Hodně se tady skloňuje lenost, jo? Tak tady bych si troufal tvrdit, že spadám i já, mimo jiné neřesti, do této kategorie, ale pojďme na ty příspěvky. Jsem línej, ano, a už jsme u toho, napsal nám Štefán, napsal nám Miluše, ta píše vychlazené pivo, napsala nebo udala tady krásný piktogram srdíčka. No tak podle mě, jako Miluško, to asi nebude jako neřest, že jo? Vychlazené pivo, zvláště pak v horkých dnech, je, myslím, do jisté míry také důležité dodržovat pitný režim. Ahoj, další příspěvek. Jestli je to neřez, nevím, ale mám stovky kamarádů, každý den jiného a někoho konečně úplně skvělého. Plno mi říká miláčku a já jsem z toho nadšená. Jo, lidi, to je prostě parádní. Nevím, jestli je to neřez, že to mám ráda, ale mě to prostě baví. Zdraví Milka z Brna. No a ještě jeden z těch mnoha příspěvků tady máme. Hezký den a ty jsme opět u televizi. Na Country Rádiu. Každý člověk, tedy i já, má nějakou neřest. Nikdy jsem nekouřil, v 70 letech chlast, už nic moc, ale moje asi největší neřest je, že vše, co dělám, tak dělám na poslední chvíli. Mám třeba připravit auto na technickou, vím, jak dlouho dopředu, stejně ho začnu připravovat tak den, maximálně dva před. No a pokaždé si říkám, začni dřív. Ne, pokaždý je to stejný, hold, lepší už to asi nebude. Hezký den. Přeje Jirka. Tak, vidíte, lenost, odkládání věcí na poslední chvíli, k tomu se také hlásím, no a spoustu jiných. Tak, tolik tedy některé z těch vašich odpovědí. My se k tomu rannímu otazníku vrátíme zase zítra, tak já bych poprosil, jestli by se nám ozval Honza za tento příspěvek, má u nás dárek. Děkuju, my si dáme další muziku a teď tu jsou otázky, na kterou možná najdeme odpověď díky kapele Olympic. Ano, stejnojmenná píseň. V 9 hodin 44 minut. Je to krásná vzpomínka, kterou určitě ocení příznivci této kapely a hlavně ti z vás, kteří třeba na té písni vyrostli. Tak krásný a nerušený poslech u otázek díky skupině Olympic. Tady je.

0: Merle Haggard dohrál a rozpíval ve vysílání Country Rádia krátce před desátou, ještě než tu desátou odkukáme, nebo nám odbije, tak jsou tu Texmeni s Vráťou Vyskočilem. No a pak tu budou pravidelné zprávy a po desáté už kolega Milan Schmidt. Ať se vám dobře poslouchá, přeji krásný dnešní 10. zářijový den. Ještě jednou vše nejlepší Irmám. Ať se daří a zítra úterem 6. se budu těšit na slyšenou.
1: Starý traper u potoka v malý chejdě žil. Ve dne hodně pracoval a večer taky pil. Hodně pil.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

0: Tantry počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví přeháňky. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pražský vrchní soud včera pravomocně zprostil bývalého dobrovolného strážce obžaloby ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Podle soudu se mužovu vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Tradiční populárně naučná mezinárodní noc pro netopíry se bude u Chýnovské jeskyně na Táborsku konat tento pátek od 19 hodin. Život, vědecký výzkum i ochranu netopírů a vrápenců přiblíží účastníkům Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a to společně s pracovníky Chýnovské jeskyně. Na vinice vyrazili vinaři i kolega Savana.
2: Je čas, řekli si majitelé vinic a pustili se do práce. Vinaři na Slovácku zahájili první letošní sběr révy vinné. Sklizeně nastává o pár týdnů dříve než v loni. Kvůli suchu bude i menší výnos. S vinobraním začali 2 týdny před koncem prázdnin a hotovo chtějí mít do konce září. Dřívější sběr hroznů potvrzují i jiné kraje. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: V Praze na Opatově bude snadnější parkování. Blíže Honza Navrátil.
3: Ke konci letošního roku se obyvatelé pražského Opatova dočkají nového parkovacího domu. Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 vozidel. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena pro obyvatele z okolních ulic. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slavii dnes čeká vstup do Ligy mistrů a bude u toho i náš sporták Petr Plintovič.
4: Slavia se představí v Lize mistrů znovu po roce a rozhodně bude chtít získat víc než 3 body. V úvodním zápase čeká sešívané francouzský klub Racing Lan. V Edenu je výkop naplánován na 21. hodinu.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Dobrovici. Dobrovici bude dobře. 12. září máme festival hudby Fadrhoncova Dobrovice. Zahrají vám dechová hudba Dobrovanka, Big Band Trumpets, Šárka Resková, Michal Skořepa, Lenka Nová, Dušan Kolár, Haštal Habka a kapela Generace. Takže volba je jasná. Dobrovice v sobotu 12. 9. Palackého náměstí od 2 do 10 hodin. V Dobrovici nám spolu bude dobře.

Krásné čtvrteční dopoledne s datem 10. září vám přeje Milan Šmid. No 10. září už se nám rozjel školní rok, už to prostě všechno běží v takových těch normálních běžných kolejích. Do běžných kolejí se vrací i divadlo, ve kterém můžete vidět Kouzlit Pavla Kožiška. O tom více v Kukátku Country Rádia. Už brzo vás čeká první představení po prázdninách. No a také si dáme tu Láskovou stezku. I o tom bude tahle ta hodina. Rozhodně bude ale především o muzice, takže Vaby Daněk, Pavel Bobek a třeba Tomáš Linka. Hezký poslech.

0: Rokem Country Rádia.
1: Prázdniny skončily, takže po nějakém čase volám kouzelníka Pavla Kožiška. Pavle, dobrý den vám přeji.
2: Ano, hezký dobrý den.
1: Tak jak jste prožil prázdniny, dobrý byly kouzelné?
2: No tak určitě, jak jsme měli divadelní prázdniny, takže já jsem si je pochopitelně s rodinou užil, takže děkuju za optání, všechno v pohodě.
1: A jak to teď bude dál, jak to vypadá s kouzlením a jak je to s možnými návštěvami u vás v divadle?
2: No tak v divadle za nám začíná divadelní sezóna v sobotu 26. září, kdy hrajeme představení pro děti s názvem Škola kouzel, kdy si budeme hrát s dětmi nejvyšší na takové malé kouzelníky, na takové malé Harry Pottery. No a samozřejmě bych vás rád pozval i k nám do Muzea fantastických iluzí, tam je otevřeno každý den od 9 od rána do 9 do večera. No a těšit se můžete na více jak 150 interaktivních a troufám si tvrdit i zábavných exponátů, kde si pořídíte vtipné fotky a videa. No a nově tam máme peklo. Tak můžete si vyzkoušet, jaké je to skončit v pekle s našimi čerty.
1: Dobře, děkujeme za pozvánku. Jinak se těšíme pochopitelně na vaše divadelní představení. Jak říkáme vždycky, kdo si hraje nezlobí, takže se budeme těšit na to, že si děti u vás pohrají a stanou se malými kouzelníky. Přeji vám krásný den a brzy naslyšenou.
2: Ano, děkuju moc.

relí. A jen had zatáček svý se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 10 hodin 30 minut, máme tu dopravní informace, začínáme na kolejích, konkrétně na trati 036 Liberec, Harachov, Sklárska, Poreba, Gorna. A sice v úseku Kořenov, Harachov probíhá zásah složek záchranného systému, je tam provoz zastaven, zraněná osoba po pádu ze skály v blízkosti kolejiště, takže nějakou dobu počítejte s tím, že tam vlaky nepojedou, než se celá věc dořeší, ale možná, že v tuto chvíli už bude všechno stabilizováno, každopádně sledujte pokyny dopravce. Když jsme na kolejích, tak mám pro vás ještě jednu zprávu z kolejí, která také hovoří o určitých problémech, a to na trati 199 České Velenice Gmind Vídeň. V úseku České Velenice Gmind máme náhradně autobusovou dopravu zavedenou obousměrně, takže i tam počítejte s problémy a s přesedáním. Když koukám pro vás na dálnice, tak aktuálně to vypadá tak, že dopravní nehoda je platná na D0 na Pražském okruhu, nájezd exit 26 směr k D1, tam se srazilo nákladní a osobní auto. To vypadá, že je stále aktuální nehoda. Jinak dobrá zpráva je, že na D1 na 165. kilometru ve směru na Brno, kde byly hlášeny dopravní nehody, byly odstraněny a teď tam už nejsou hlášeny žádné další problémy. Ovšem, na druhou stranu, pokud se podíváme na dálnici D1, tak nejsou tam hlášeny problémy s dopravními nehodami, ale určitě vás může zbrzdit hustý provoz na několika místech, a to jsou taková ta známá místa. Pokud jedete do Polska, tak na výjezdu z republiky na příjezdu do republiky, potom v okolí Brna, zejména okolí nájezdu exit 196, kde se plně pracuje, a stejně tak před Prahou mezi 25. a 5. a 22. a 5. kilometrem ve směru na Prahu, kde je zužená vozovka. Takže připravte se v těchto místech na hustější dopravu, ale zatím to nevypadá tak hrozně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidím.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu pravidelné relace. Dnes se vydáme na Vysočinu, do Červené Řečice. Tam stojí jeden z nejpozoruhodnějších renesančních zámků. Na první pohled zaujme vysokými štíty s grafitovou výzdobou a mohutným opevněním s vodním příkopem. Na místě zámku kdysi stávala původně gotická tvrz. Ve 14. století byla přestavěna a rozšířena na hrad, který sloužil jako správní a hospodářské centrum panství pražského biskupství. Historie místa je ale ještě starší. Už roku 1144 daroval kníže Vladislav II. Rozsáhlou krajinu kolem Horní Žilivky pražskému biskupovi. Osada pak vznikala během kolonizace na konci 12. století a postupně se stala správním centrem rozsáhlého panství. V 16. století pak hrad prošel rozsáhlou renesanční přestavou a získal podobu reprezentativního sídla. Právě z této doby pochází vysoké štíty, figurální z grafita a další cenné architektonické detaily. Celý areál má nepravidelný šestiboký půdorys. Dochovalo se téměř kompletní opevnění. Právě díky němu patří Červená Řečice k mimořádně cenným památkám české renesance. Zámek ale neměl vždy na růžích ustláno. V roce 1948 přešel do rukou státu a začal chátrat. Sloužil jako archiv, byty, dílny nebo skladovací prostory. Jeho kondice se postupně zhoršovala a dostal se tak až do havarijního stavu. Zlom přišel v roce 2008, kdy zámek získal nový vlastník a začala jeho záchrana. Obnova přinesla zpět nejen krásu renesančních fasád, ale také život do míst, která byla po desetiletí veřejnosti nepřístupná. V roce 2014 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou a v roce 2023 se poprvé ve své historii otevřel veřejnosti. Návštěvníci tak mohou obdivovat obnovené interiéry i unikátní opevnění. Zajímavou součástí prohlídky je také videomapping, který vypráví příběh místa a jeho proměn v průběhu staletí. Další podrobnosti o zámku Červená Řečice hledejte například na webu červenařečice.cz. Mějte se báječně a pěkně se toulejte. Prima den vám přeje Vítek.

0: Antri počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví přeháňky. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Klub vojenské historie v Liněvez zve všechny příznivce na vzpomínkovou akci. Letos jako 54. výročí cvičení Štít 2026. V sobotu 12. září uvidíte vojenskou historickou techniku, závod tanků na 100 metrů a spanilou jízdu veteránů. Připravena bude i polní kuchyně, jízdy pro veřejnost, vyhlídkové lety vrtulníkem a večer taneční zábava. Tady můžete zavzpomínat s kamarády na svá léta na vojně. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Přehlídka trampských a country skupin Svojšický podzim se koná v kulturním areálu Svojšice 12. září od 12 hodin. Zahrají tam skupiny Hřích, Whisky Before Breakfast, Country Collapse, Satisfakce, Rychlý koně, Tabásek a Partia, T-Kvartet a skupina A je to.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Tak jsme se projeli prérii s Luckou Vondráčkovou, předtím jsme se s Michalem Tučným táhli světem jen tak s Celtou a než si dáme vander do 50. tak mám pro vás pár informací o tom, co nás čeká v této hodině. No, na své si přijdou v kukátku Country Rádia a příznivci Bluegrassu, protože zítra nás čeká jedna pěkná bluegrassová akce, tak vás na ní pozveme. Jinak vás pozveme i na zítřejší ranní vysílání, to už jsme si tak nějak zvykli. No a z muziky pak vybírám třeba Tonika Linharta a Kamarádský kruh, to je písnička, kterou jsem delší dobu neslyšel a těším se na ní. Z těch zahraničních vilin Nilsson, tam se nedá nic pokazit, no a bude třeba ještě zpívat a hrát také kapela Buty anebo Věra Martinová. Tak to je takový krátký pohled na to, co nás čeká mezi 11. a 12. hodinou. Máme tady čtvrtek 10. září a Milan Šmid vám všem přeje klidné dopoledne.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Mám tady zprávu pro všechny příznivce bluegrassu. Chystá se hezký koncert. Na telefonu je Matyáš Friedl, kterého tímto zdravím. Ahoj, Maty.
2: Ahoj, Milane.
1: Myslím, že příznivcům bluegrassu už je jasné, že hovoříme teď o kapele Young Sparks a právě chci se tě zeptat, co je v kapele nového, jak se vám daří a kde vás můžeme vidět a slyšet, protože nedávno jsme se potkali v Budyně nad Ohří a asi mi dáš zapravdu, ohlas byl krásný.
2: Je to tak, ten ohlas byl super a stejně tak celý léto, který je půlky už za náma a půlky ještě před náma. Čeká nás spoustu akcí, ale to hlavní je, že my natáčíme nový EPčko, kde bude 6 písniček a rádi bychom to pokřtili na našem koncertu, který se bude konat na začátku září.
1: Aha, kde se bude konat a hlavně nám řekni, co teda na EPčku bude, budou to vaše samý vlastní věci?
2: Budou to naše vlastní věci, zejména instrumentálka od našeho benžisty Honzy Handýka, podle který se bude i EPčko jmenovat, Forest Fire. Ale mimo to tam budou i převzatý písničky z americký bluegrassový scény, jako I'm Leaving Detroit a podobné.
1: Aha, aha. A kdy se tady chystá koncert, na kterém vlastně můžeme u toho křtu být?
2: Koncert bude 11. září v 7.30 večer v divadle Gong v Praze. Aha. A co je za mě nejdůležitější, že tam nebudeme sami. A vlastně kmotrem té desky bude Ondra Kozák z kapely New Aliquot, a ke kterému se přidal nově teďka i David Benda, mistr světové hry na banjo, takže kdo chce slyšet to nejlepší z akustické a bluegrassové hudby, tak by neměl rozhodně se nechat ujít tady ten koncert.
1: Říká Matyáš Friedl ze skupiny Young Sparks. Ještě jednou nám řekni, kdy, v kolik hodin, kde?
2: 11. září v 7.30 večer v Praze v divadle Gong.
1: Maty, díky za pozvánku, měj se krásně a brzy ahoj.
2: Taky díky, ahoj, měj se.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme na další dopravní informace. Já myslím, že bychom se mohli podívat i na poludenní výluky. Zase tu nějaké jsou. Studenka, Veřovice, Náměšť nad Oslavou, zastávka u Brna, Horní Bříza, Blatno u Jesenice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou a Nová Role Chodov. To jsou místa, kde dnes budou cestující přesedat na autobusy, tedy i vy, pokud jedete tímto směrem. No a teď, když se podíváme na dálniční tahy, tak tam nově na D46 na prvním kilometru ve směru na Brno je hlášena nehoda, havarované vozidlo, probíhají vyprošťovací a záchranné práce. Aktuálně vypadá stále ještě i na D0 exit 26, tedy nájezd na exit 26 směr k D1, tam se dořešuje nákladák s osobákem v sobě a to je asi z těch havárií, které jsou aktuální všechno. Jinak na D1 nám momentálně přibyla 3 varování. Jedno z nich je ze 62. až 56. kilometru a to, že tam se tvoří asi tak 6-kilometrová kolona ve směru na Prahu. Tak buďte připraveni na zdržení. Jinak další varování z D1, 40. až 39. kilometr ve směru na Prahu, lidé na vozovce, nějaký chodec jde okolo středových vozidel, policie už jede na místo, ale buďte opatrní. No a pak ještě zpráva, že i v obráceném směru mezi 34. a 52. kilometrem ve směru na Brno je kolona a ta má dokonce 18 kilometrů. Takže to už začíná být pořádná kolona, tak tam se připravte na větší zdržení. Tolik tedy zprávy z dopravy pro tuto chvíli. Máme 11 hodin 31 minutu a přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa?
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.

0: 11 hodin 52 minuty, naposled si nezahrajeme v téhle hodině, zahrajeme si ještě dvakrát KTO a taky Alana Jacksona, ale do té doby ještě také pozvánka na zítřejší ráno, takže Láďa má slovo a řekne vám, na co se můžete těšit.
1: Pěkný den, milí posluchači Country Rádia, zdravím vás, zdravím také drahého kolegu Milana, Miloše a vůbec samozřejmě všechny. Já si dovolím vás pozvat na zítřejší ranní vysílání. Ano, od 6. hodiny do 10. tu budeme mít pochopitelně takové to klasické ráno, kdy se kromě muziky, která tu nebude v žádném případě chybět, dovíte i nějaké zajímavosti. A jedna z těch zajímavostí se bude týkat vlaku svobody. Co to znamená, kdy ten vlak svobody byl aktuální, to právě bude tématem toho zítřejšího, tedy pátečního vysílání na Country Rádiu. Nebude to zdaleka všechno. Carmen Majerová, to je jméno, které si ovlažíme, osvěžíme a určitě bude stát za to, abyste se dověděli informace o tomto jméně, vy už možná tušíte, no a pochopitelně budeme také soutěžit a rovnou dvakrát. Tak ať se vám dobře poslouchá a zítra úderem 6. se na vás těší Vláďa Vlach.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na horách se ojediněle objeví přeháníky. Teploty vyšplhají na 16 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty, na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: lecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme přípravou mladých kosmonautů, protože stavu bez tíže zažijí vybraní školáci, a to díky druhému ročníku programu Zero G od národního projektu Česká cesta do vesmíru. Zájemci ve věku 13 až 18 let se mohou registrovat do 5. října do výběrového řízení o místo v týmu mladých ambasadorů Českého kosmického programu. Letošní vinařský rok zatím není moc pozitivní, a to kvůli suchu. Už teď je podle vinařů jasné, že úroda je výrazně nižší. Počítají s třetinovým propadem sklizně. Nižší bude také výtěžnost, protože je v bobulích méně šťávy. Pražská městská knihovna a Matilda. Jak jde tohle dohromady, to nám vysvětlí Honza Navrátil.
2: Pražská městská knihovna vyslala do ulic Metropole Matildu. Jde o nový bibliobus, který díky svým menším rozměrům zvládne zajet i na místa, kam to s klasickým bibliobusem není možné. Matilda má svůj pravidelný jízdní řád, zajíždí například do Dolních Měcholup nebo do Troji a nebo Nebušic. Celkové náklady na pořízení nového vozidla dosáhly 7,3 milionu korun. Honza Navrátil, Praha.
1: Uherské Hradiště dokončilo modernizaci sportovního hřiště u základní školy v místní části Mařatice. Blíže starosta Stanislav Blaha.
3: My jsme tady nějakou dobu řešili stav těch původních povrchů, které už vykazovaly značné známky opotřebení a v zásadě mohly být až nebezpečné. Je to kompletně zrekonstruované sportoviště u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, které bude v době školní výuky sloužit všem žákům této školy a po vyučování širokému okolí bude to veřejné sportoviště.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Na dvou stadionech se včera rozehrálo třetí kolo fotbalového molkapu. Sigma Olomouc senzačně vypadla s Prostějovem. Na jeho půdě remizovala 2-2. Po prodloužení a na penalty podlehla 3-4. A pražská Sparta zvítězila na trávníku Viktorky Žižkov 5-0. To byl fotbal a zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

To mě baví prostě tohleto. To je kapela Gentlemani, skvělá kapela, hvězdně obsazená, muzikanti jako Hrom, jejich písnička Margaret už se stala takovou stálicí v našem vysílání, ale i ty další písničky jsou skvělé. Jakmile uvidíte, že někde hraje kapela Gentlemani, tak neváhejte a jděte se pobavit. Jinak ale pokud teď sedíte v práci a máte chviličku času třeba u oběda a chcete si s námi zasoutěžit o další tabulku na plot, na které je napsáno, že tady hlídá country pes, tak poslouchejte následující tři písničky, bude je zpívat Naďa Urbánková, Aleš Maudro a Kapitán Kit a zase je tam společné téma. Tentokrát je víceslovné to společné téma, tak pozor na to, nehledáme jedno slovíčko, ale hledáme více slovíček, které budou charakterizovat to, co spojuje ty tři písně. Tak to byla taková nápověda dopředu, abyste se nevydali špatným směrem. No a teď už následuje tedy první soutěžní písnička, znáte ji dobře. Co jen koukáš, taky zpívej. Zpívá Naďa Urbánková.

říkal, život se jak míč točí, i slze vhání do očí, občas mu ale taky zmáčknu pedál. V teple dívčích náručí mi náhle něco poručí, abych šel dál a zase pořád hledal. Snad už vím, co mě na téhle cestě zajímá, snad hledám tu, která oči mojí mámy má. Když někdy v noci přemítám, tak jako film si promítám, jak život jsem, jak tramskej vágl lehce rozbalil.

0: No tak dospíval Kapitán Kid třetí soutěžní písničku, já jsem mezi tím odblokoval číslo 210, 323, 333, abych někoho z vás mohl vzít, takže přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, tady Lenka.
0: Dobrý den, Lenko, tak asi jste slyšela moji nápovědu, o co dneska jde, že nehledáme jedno slovíčko, ale takovou víceslovnou tajenku a myslím, že to nebylo zase až tak složité, ale muselo se pozorně poslouchat. Takže zkusme to, co jste objevila.
1: Zkusím to. Máma a její dlaně, oči, vlasy.
0: Tak vy jste to hodně teda jako rozšířila teď, ale v podstatě ano. V podstatě ano, řekla jste tam to zásadní, já vám takhle zatleskám, že to je správně, protože dnešní tajenkou byly máminy oči, tedy oči, jako má máma má, nebo něco podobného, zkrátka
1: ano,
0: oči, jako moje máma má, no, to tam je nejčastěji, a tak ty dlaně a vlasy navíc, ale ty oči tam byly a o to šlo. No tak já vám gratuluju samozřejmě a získáváte tu cedulku. Přijde vhod, máte pejska?
1: Pejska nemám, ale vím, komu ho darovat.
0: Tak to je dobrý, já myslím, že to budete jako kamuflovat, aby si lidi mysleli, že tam máte pejska třeba. No ale udělejte s tím, co chcete, je to vaše, takže vydržte mi chviličku na telefonu, já si napíšu, co je potřeba, jo?
1: Děkuju moc.
0: Já taky děkuju, mějte se. A my pokračujeme dál, přátelé. No co nás čeká? Zase muzika, česká muzika, jak to bývá v poledním menu povětšinou, takže bude zpívat třeba Pavlína Jíšová a pozor, písničku z desky, kterou natočila s Druhou trávou, a to je skvělá deska. Dáme si i Tonyho Jocha a písničku, kterou nehrajeme tak často, jmenuje se Nad řekou tvou a je to skvělý text, teda to se Tondovi povedlo báječně. No a dáme si třeba i Pavla Bobka, který zpívá Pojď stoupat jak dým. A já vám přeji dobrou chuť.
2: Polední menu na Country Rádiu.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

Tak malý technický šotek se nám tady vloudil do vysílání, já jsem sliboval Toníka Jocha a písničku Nad řekou tvou a místo toho jsme si dali Na stopu, ale to je skutečně jenom takový drobný technický problém, nic to nemění na tom, že to byla skvělá písnička, jak jedna, tak druhá, a písničku Nad řekou tvou si pustíme někdy jindy, ale když už jsme u toho Tony Jocha, tak pro vás mám informaci, že právě tenhle ten Tonda Joch s touhletou skvělou deskou Na stopu, ale i s dalšími parádními písničkami, které se doufám také objeví už brzo na nějakém dalším albu, tak ten samý Joch hraje v neděli společně s Karlem Macálkou, a když říkám v neděli, myslím tím 25. října na Parníku Country Rádia, a ještě jsou tam volné lístky. Musím říci, že těch koncertů, kde ještě jsou volné lístky, už je tam pomálu, tedy jednak v neděli 27. září Honza a Jindřiška Brožovi, tam ještě nějaká možnost je, pak 4. října Jindra Kejak, pak 18. října Míša a Bert Leichtovi a pak právě 25. října Tony Joch a Karel Macálka. Listopadové koncerty potom, tam samozřejmě ještě nějaká místa jsou, ale to je opravdu ještě hodně, hodně daleko. Takže pokud máte nějaké takové nutkání si s námi ještě v letošním roce střihnout Parník, tak ta možnost je třeba právě u Toníka Jocha. No? A teď pojďme za další muzikou. Před námi je Petr Spálený a představí se nám v tuto chvíli jako obyčejný muž. Tady k žádnému omylu nemůže dojít.

Letmý pohled do kalendáře mi prozradil, že 10. září slaví svůj svátek Irma, takže všem Irmičkám posíláme písničku, obstarají ji hoptropáci, no a přejeme všechno nejlepší a pochopitelně zase doporučení, jestli vy nějakou Irmu znáte, nezapomeňte s gratulací.

Noc pomine, vím, den začíná zrát, co postavil jsem, s tím budem si hrát. S tím budem se loučit a budem se smát, to je mý drát. Pak možná jednou poznám, co je to sen, až po tmavé noci přijde den. I dočkám se, že vyjdeš ven, protože mám rád. Sen sílu slibu má, v ruce drží třmen, jen nasednout, pak přijde náš den.

Pro všechny milovníky country mám dobrou zprávu, ani dnes nebude chybět Country Dvorana, no a na co se můžete těšit, tak tvůrce pořadu Bezu Junior to vidí takhle. Kromě série vězeňských songů nás čeká setkání se zpěvákem jménem Mick Denver a představíme si tři středoevropské country zpěvačky. Do Dvorany slávy pak uvedeme Chrise Christophersona. Tak to je téma dnešního pořadu, který začíná v 19 hodin a který byste si rozhodně neměli nechat ujít.

pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Tak polední menu pomalu, ale jistě končí, před námi už 13. hodina, tedy další zprávy Country Rádia i s předpovědí počasí, no a potom po 13. hodině Vaby Daněk a také hezké hlasy Romana Horkého, Petra Kocmana, Tomáše Linky a Alana Mikuška, takže vy už asi tušíte, že půjde o písničku Zlato a já to jen a jen potvrzuji. Dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají, no a pokud jste stejně jako já odbyli dnešní oběd kávou, pak si dejte něco, až přijde čas. Teď pojďme rychle na předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů. Zítra čekáme polojasno, místy zataženo občasný déšť. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Teploty 17 až 21, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Pražský vrchní soud včera pravomocně zprostil bývalého dobrovolného strážce obžaloby ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Podle soudů se mužovu vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Tradiční populárně naučná mezinárodní noc pro netopíry se bude u Chýnovské jeskyně na Táborsku konat tento pátek od 19 hodin. Život, vědecký výzkum i ochranu netopírů a vrápenců přiblíží účastníkům Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, a to společně s pracovníky Chýnovské jeskyně. Na vinice vyrazili vinaři i kolega Savana.
2: Je čas, řekli si majitelé vinic a pustili se do práce. Vinaři na Slovácku zahájili první letošní sběr révy vinné. Sklizeně nastává o pár týdnů dříve než v loni. Kvůli suchu bude i menší výnos. S vinobraním začali 2 týdny před koncem prázdnin a hotovo chtějí mít do konce září. Dřívější sběr hroznů potvrzují i jiné kraje. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: V Praze na Opatově bude snadnější parkování. Blíže Honza Navrátil.
3: Ke konci letošního roku se obyvatelé pražského Opatova dočkají nového parkovacího domu. Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 vozidel. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena pro obyvatele z okolních ulic. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slávii dnes čeká vstup do Ligy mistrů a bude u toho i náš sporták Petr Plintovič.
4: Slávia se představí v Lize mistrů znovu po roce a rozhodně bude chtít získat víc než 3 body. V úvodním zápase čeká sešívané francouzský klub Racing Lan. V Edenu je výkop naplánován na 21. hodinu.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

No, snad se mnou souhlasíte, že jim to opravdu krásně ladí. Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a Zlato, to je píseň, která právě dozněla. Já vám přeji hezké odpoledne. Co nás čeká v této hodině? No, rozhodně vás pozvu do vodárny, do hudebního klubu. Tam se totiž chystá oslava a vzpomínka na jednoho významného člověka, na jednu významnou osobnost našeho žánru, tak si to nenechte ujít, protože to určitě bude moc hezké. V Kukátku čekejte pozvánku. Z muziky potom Waylon Jennings nebo Vabi Rivola, nebo Josef Šimek, a nebo teď, pozor, obrovská americká hvězda Garth Brooks.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Tak přátelé, mám tady další pozvánku. Pozve nás Bea Albrechtová, kterou tímto zdravím. Ahoj, Beo.
2: Ahoj a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme moc. No a ty pro nás máš nějakou mimořádně krásnou akci, takže pozvi nás a řekni nám, o co konkrétně jde.
2: Já každé září vzpomínám na 20 let společného života s Michalem Bukovičem,
1: ano,
2: který v tuto dobu slavil narozeniny.
1: Mhm.
2: Letos s touto cestou vás zvu na parádní country program Jak jinak, než je to paráda, tuto sobotu v restauraci u vodárny Korunní 75 Praha 3. Provozí písničky Michala Bukoviče, které zpívali Karel Zich, Miky Volek, Michal Tučný a spousta dalších. Zahraje živá kapela country Kocour Band a přijde i Pepa Kočovský a spousta hostů, i Karel Poláček z Fešáků se slavnou písní Lojza a Líza. Těšíme se na vás tuto sobotu, 12. září v 19.30 u vodárny, vaše Bea Albrecht s legendami Michala Bukoviče.
1: Beo, děkujeme za pozvánku, pochopitelně držíme palce, ať se celá akce vydaří, měj se krásně, všechny pozdravuj, ahoj.
2: Strašně děkuju a pozdravuju posluchače Country Rádia. Ahoj.

0: Dobrovice.
1: Dobrovici bude dobře. 12. září máme festival hudby Fatrhoncova Dobrovice. Zahrají vám dechová hudba Dobrovanka, Big Band Trumpets, Šárka Resková, Michal Skořepa, Lenka Nová, Dušan Kolár, Haštal Habka a kapela Generace. Takže volba je jasná. Dobrovice v sobotu 12.9. Palackého náměstí od 2 do 10 hodin. V Dobrovici nám spolu bude dobře.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat, co se děje na kolejích a také na silnicích. Na trati 238 Pardubice centrum Havlíčkův Brod v úseku Pardubice centrum Chrudim se porouchalo vozidlo a znamená to zavedení náhradní autobusové dopravy mezi těmito stanicemi, a to obou směrně, tak s tím počítejte. No a co se dálnic týče, tak se budeme soustředit na D1. Mám tam dvě zprávy. Jedna přichází ze 60. respektive 61. kilometru. Tam se srazilo osobní auto a dodávka, vyšetřuje se to. A pak ještě D1 na 44.5 kilometru ve směru na Brno hlásí srážku osobního a nákladního auta. Takže i tady se připravte na zdržení, kromě těch dalších míst, která už jsme zmiňovali, a sice místa, kde se nám štosuje doprava tak nějak přirozeně, to je v místech oprav, to znamená na Brněnsku, určitě kolem exitu 196, určitě také na výjezdu z naší republiky, a také určitě počítejte se zdržením mezi 31. a 52. kilometrem ve směru na Brno, kde je také hlášen velmi silný provoz. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje, a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Tak jsme si, přátelé, poslechli novinku ve vysílání Country Rádia, kapela St. Johnny a Nebe počká. My jsme tuhle tu písničku nahráli na naše nové album, které se jmenuje Mercury 75 se skupinou St. Johnny, jenomže pozor, na albu je anglicky. A my jsme speciálně pro Country Rádio a pro country posluchače a speciálně tedy pro country festivaly tuto píseň a pak ještě píseň Hombre nahráli i v češtině a tohle byla právě tedy jedna z nich, Nebe počká. Doufám, že se vám líbila a pokud se vám líbila, no tak přijďte někdy na koncert a tam ji uslyšíte. Jinak před námi je teď Jalman a spol a říkám to hlavně proto, že my si budeme v neděli 13. září připomínat album Všechno je teď právě od Jalmana a jeho spolu. Nejvíce se z tohoto alba zatím hrajou písničky Cesta vede tam a Glenkou, ale to album obsahuje další skvělé skladby. Jedna z nich se jmenuje třeba Loch Way a tu si právě teď zahrajeme jako vzorek a zároveň i jako pozvánku na ten nedělní pořad.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí. A zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí. A truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Končí další hodina, před námi jsou kulturní pozvánky. Když v této hodině zazněla písnička Nebe počká od kapely St. Johnny, tak jsem říkal, že pokud byste ji chtěli slyšet živě, že máte přijít na náš koncert, to platí samozřejmě. Já bych vás mohl pozvat dokonce už na tuto sobotu, protože přímo v Bubovicích je takzvaný Bubofest nebo Bubofestíček a tam právě se skupinou St. Johnny hrajeme. Jenomže je to spíše taková rocková záležitost, tenhle ten festival, tak nevím, jestli by vás to úplně lákalo. Samozřejmě jste zváni, budeme rádi, když přijdete, ale tam budeme tu píseň hrát spíše tedy v té originální anglické verzi, tak jak ji náš kapelník napsal vlastně na desku Mercury 75. No ale další akce, které se chystají, vás třeba mohou lákat. O tom, jaké ty další akce se chystají, nám poví za chviličku Tereska, protože před námi jsou kulturní pozvánky. Ovšem do té doby nás čeká ještě také předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů. Zítra čekáme polojasno, místy zataženo občasný déšť. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Teploty 17 až 21, na Moravě a ve Slezsku

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Klub vojenské historie v Liněve zve všechny příznivce na vzpomínkovou akci. Letos jako 54. výročí cvičení Štít 2026. V sobotu 12. září uvidíte vojenskou historickou techniku, závod tanků na 100 metrů a spanilou jízdu veteránů. Připravena bude i polní kuchyně, jízdy pro veřejnost, vyhlídkové lety vrtulníkem a večer taneční zábava. Tady můžete zavzpomínat s kamarády na svá léta na vojně. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Přehlídka trampských a country skupin Svojšický podzim se koná v kulturním areálu Svojšice 12. září od 12 hodin. Zahrají tam skupiny Hřích, Whisky Before Breakfast, Country Collapse, Satisfakce, Rychlý koně, Tabásek a Partia, T-Kvartet a skupina A je to.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: milovat budem.
1: Slavná kapela Epidemie a jejich slavná písnička Milé děti nás dovedla do tohoto okamžiku, kdy vám přeji krásné odpoledne i po 14. hodině a my tuhle tu hodinku zasvětíme, jak to občas bývá, pohybu, protože jednak v kukátku Country Rádia vás pozveme na pochod, který se koná už dnes, takže pokud byste se chtěli projít po Praze, tak ta možnost je a Petr Teringl vám za chviličku řekne, kde byste měli v kolik hodin být, abyste nic neprošvihli. Dáme si i tuláckou stezku, další pohybová záležitost, no a dáme si nějakou muziku, u které se můžete třeba zavrtět, proč ne? Konec konců je to jenom na vás. Taková Hospoda u Tatérů třeba, to je písnička, která doslova k tanci vybízí. Ale nebude to zdaleka jediná píseň, která zazní v této hodině. Čekají nás třeba i Dire Straits a také František Nedvěd. Tak hezký poslech a krásný den vám přeji.

0: vlakem Country Rádia.
1: Také tento týden můžete vyrazit na procházku s klubem českých turistů, protože volám Petra Teringla z klubu českých turistů v Praze. Petře, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, kam tentokrát?
2: Tak na čtvrtek 10. září je připraven pochod ze Slunečního náměstí na Sluneční náměstí. Starta cíl je teda před radnicí Prahy 13, to je mezi stanicemi metra Nové Butovice a Hůrka. A celý pochod vede centrálním parkem jeho západního města. Tahle trasa je dost zajímavá, protože v téhle lokalitě klub českých turistů vyznačil a udržuje jednu ze dvou vozičkářských turistických tras v Praze. Klub totiž vždycky na přelomu roku pořádá pochody, z jejich výnosů se ty vozičkářské trasy značí a udržujou.
1: Ano.
2: V celém Česku je jich už 21, no a právě po jedný z nich povede trasa čtvrtečního pochodu.
1: Takže pozvánka nejen pro ty, kteří se chtějí projít, ale pochopitelně i pro vozičkáře. A vy nám ještě jednou řekněte, Petře, v kolik hodin, kde máme být?
2: Pochod ze Slunečního náměstí na Sluneční náměstí je ve čtvrtek 10. září, start tradičně mezi 16:00 před radnicí Prahy 13.
1: Moc děkujeme za pozvánku a těšíme se příště. Mějte se hezky, na viděnou.
2: Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: V těchto dopravních informacích připomínám polodenní výluky Studenka Veřovice, Náměšť nad Oslavou, zastávka u Brna, Horní Bříza, Blatno u Jesenice, Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou, Nová Role, Chodov. To jsou místa, kde dnes budete přesedat v rámci polodenních výluk. Dávejte pozor na dálnici D1. Na 21. kilometru ve směru na Prahu je předmět na vozovce, vypadá to na paletu ležící na vozovce. Ještě jednou D1, 44,5 km ve směru na Brno, došlo tam k nehodě osobního a nákladního auta. Pozor i na D0, mezi 61. a 60,5 kilometrem ve směru k D10 leží na vozovce zbytek pneumatiky. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
4: Tentokrát si poslechneme album z roku 2020 Žalman a spol. Všechno je teď.
3: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jet routal.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu pravidelné relace. Dnes se vydáme na Vysočinu, do Červené Řečice. Tam stojí jeden z nejpozoruhodnějších renesančních zámků. Na první pohled zaujme vysokými štíty s grafitovou výzdobou a mohutným opevněním s vodním příkopem. Na místě zámku kdysi stávala původně gotická tvrz. Ve 14. století byla přestavěna a rozšířena na hrad, který sloužil jako správní a hospodářské centrum panství pražského biskupství. Historie místa je ale ještě starší. Už roku 1144 daroval kníže Vladislav II. Rozsáhlou krajinu kolem Horní Žilivky pražskému biskupovi. Osada pak vznikala během kolonizace na konci 12. století a postupně se stala správním centrem rozsáhlého panství. V 16. století pak hrad prošel rozsáhlou renesanční přestavou a získal podobu reprezentativního sídla. Právě z této doby pochází vysoké štíty, figurální z grafita a další cenné architektonické detaily. Celý areál má nepravidelný šestiboký půdorys. Dochovalo se téměř kompletní opevnění. Právě díky němu patří Červená Řečice k mimořádně cenným památkám české renesance. Zámek ale neměl vždy na růžích ustláno. V roce 1948 přešel do rukou státu a začal chátrat. Sloužil jako archiv, byty, dílny nebo skladovací prostory. Jeho kondice se postupně zhoršovala a dostal se tak až do havarijního stavu. Zlom přišel v roce 2008, kdy zámek získal nový vlastník a začala jeho záchrana. Obnova přinesla zpět nejen krásu renesančních fasád, ale také život do míst, která byla po desetiletí veřejnosti nepřístupná. V roce 2014 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou a v roce 2023 se poprvé ve své historii otevřel veřejnosti. Návštěvníci tak mohou obdivovat obnovené interiéry i unikátní opevnění. Zajímavou součástí prohlídky je také videomapping, který vypráví příběh místa a jeho proměn v průběhu staletí. Další podrobnosti o zámku Červená Řečice hledejte například na webu červenařečice.cz. Mějte se báječně a pěkně se toulejte. Prima den vám přeje Vítek.

No přátelé, časomíra mi ukazuje, že bych se měl s vámi rozloučit, protože už bude 15 hodin a po 15. hodině pochopitelně přichází Miloš Keller. Než tak učiním, ještě připomínám, že večer vás čeká skvělý pořad Country Dvorana.

0: Nechte si ujít, Bez Junior si s tím dal práci a bude to pěkné, plné hezké muziky. Také se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne, ale teď ještě než si dáme předpověď počasí a další zprávy Country Rádia, tak si poslechněte, co má na srdci Láďa Vlach.
1: Pěkný den, milí posluchači Country Rádia, zdravím vás, zdravím také drahého kolegu Milana, Miloše a vůbec samozřejmě všechny. Já si dovolím vás pozvat na zítřejší ranní vysílání. Ano, od 6. hodiny do 10. tu budeme mít pochopitelně takové to klasické ráno, kdy se kromě muziky, která tu nebude v žádném případě chybět, dovíte i nějaké zajímavosti. A jedna z těch zajímavostí se bude týkat vlaku svobody. Co to znamená, kdy ten vlak svobody byl aktuální, to právě bude tématem toho zítřejšího, tedy pátečního vysílání na Country Rádiu. Nebude to zdaleka všechno. Carmen Majerová, to je jméno, které si ovlažíme, osvěžíme a určitě bude stát za to, abyste se dověděli informace o tomto jméně, vy už možná tušíte, no a pochopitelně budeme také soutěžit rovnou dvakrát. Tak ať se vám dobře poslouchá a zítra úderem 6. se na vás těší Vláďa Vlach.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů. Zítra čekáme polojasno, místy zataženo občasný déšť. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Teploty 17 až 21, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 stupňů.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
5: Jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v přírodě a na horách, protože v Krkonoších se stále častěji objevuje tepnomilná kudlanka nábožná. Patří mezi živočišné druhy, které v nejvyšších českých horách dříve nežily. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby výskyt tohoto hmyzu hlásili. Letos ochranáři našli kudlanku nábožnou například nad Labským dolem. Poslední rozloučení se spoluzakladatelem a frontmanem skupiny Jojo Band Richardem Tesaříkem, který zemřel v neděli ve věku 80 let, se uskuteční ve středu 16. září. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Do zoologické zahrady nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Do zoo ve Zlíně opět za pár kaček. V září a v říjnu je vstup za stovku. K největším magnetům zlínské zoo patří africké karibuny s nedávno otevřeným centrem lvů a rozlehlým výběhem slonů afrických nebo největší evropská expozice pro jaguary Jaguar Trek. Novinkou je také před časem otevřené indické bistro Baga. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
1: Na další ročník Signal Festivalu nás pozve Honza Navrátil.
3: Celkem 21 světelných digitálních a audiovizuálních instalací od českých i zahraničních autorů nabídne letošní už 14. ročník Signal Festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury v Praze proběhne od 15. do 18. října a poprvé zavítá také do Davids. Součástí programu bude například videomapping inspirovaný Václavem Havlem anebo 10-metrová laserová instalace na hladině Vltavy. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Příští týden startuje hokejová extraliga. Pokračuje náš sporták Petr Plintovič.
4: Ještě předtím, než se hokejová extraliga rozjede, odehrají se dnes poslední přípravné zápasy. V 17 hodin změří síly Karlovy Vary s pražskou Spartou. O půl hodiny později čeká domácí generálka Mladou Boleslav, která přivítá Kladno. Pardubice se dnes představí v Lize mistrů. Dynamo hostí od 17.30 finskou Saipu.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
5: Tam, kde leží Little Big Horn, je

Dobré odpoledne, posloucháte čtvrteční odpolední vysílání Country Rádia a vaším průvodcem až do 18. hodiny bude Miloš Keller. Nebudu na to sám, společně se mnou tady budou Pavel Brimmer nebo Paul Simon a Art Garfunkel, Honza Vyčítal, Malina Brothers, Iva Bitová nebo Willie Nelson. V ukátku nebude chybět zajímavá pozvánka a dopravní informace v půl. Tohle všechno zvládneme v první polovině hodiny, ať se vám to líbí.

kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je pan Tomáš Čech. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den do Country Rádia.
1: A vy máte pro naše posluchače informaci o tom, jak bude Železniční muzeum z Lonice slavit 29 let existence. Pozvěte naše posluchače na to.
2: Tuto sobotu 12. září od 10 do 15 hodin budeme slavit opravdu naše narozeniny 29. Bude u toho jezdit podříbská střela, což je modrý motoráček, který jezdí občasně při kulturních akcích mezi Louny, Zlonicemi a Straškovem.
1: Bude tam také třeba nějaká doprovodná akce, kromě téhleté trasy?
2: Návštěvníci trasa... mají několik možností. Jedna, která samozřejmě u nás budou drobné výstavy, máme i depozitář hasičských stříkaček a nemáme stánek, ale máme u nás obvykle to, že pořádáme táborák a každý si buď přinese bušta, nebo si u nás koupí a může se ho sám opéct. Kdo zůstane ve Zlonicích až do 15. hodiny, tak se může zúčastnit slavnostního představení nové hasičské stříkačky na požární zbrojnici Zlonické. Kdo by ale chtěl se svít spíš láčkem, tak může buď do Stíněvsi, což je zastávka těsně pod Řípem, tam jede vláček, ten podříbská střela v 9 hodin ráno z Loun a odpoledne se zase z nich vrací. A také je možnost navštívit perutské dužínky, které jsou vlastně dužínkami celého Ústeckého kraje.
1: Takže koukám, že těch akcí bude tuto sobotu 12. září docela dost. Máte to někde na webových stránkách?
2: Máme to samozřejmě na webových stránkách, ale protože jde o součinnost hodně organizací, tak je to i na webových stránkách města Louny, městy Seperuc a Zlonic.
1: Tak já popřeji hezké počasí, hodně návštěvníků, aby to jezdilo tak, jak má. Děkuji za tyhle informace panu Tomáši Čechovi. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Já také děkuju a vy se také mějte hezky, nashledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Billy Nelson a tohle jsou dopravní informace. Máme problémy na D1, už na 49. kilometru je zúžení, je to u odbočky na Vlašim. Kolona je kolem 20 kilometrů a zdržíte se na D1 zhruba hodinu. Potom počítejte na dojezdu do Brna s kolonou od Kývalky, kamiony to mají delší. V opačném směru do Prahy D1 na 56. kilometru je rovněž zúžení, rovněž kolona, počítejte se zdržením asi půl hodiny. Další problém na D11 z Prahy do Hradce Králové na 17. kilometru je dopravní nehoda a kolona rychle narůstá, opatrně do ní dojíždějte. V Praze pak máme problém ve Strahovském tunelu ve směru k Barandovskému mostu, je tam dopravní nehoda a výrazně se regulují vjezdy právě do Strahovského tunelu ve směru k Barandovskému mostu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

i v srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Posloucháte Country Radio jako Hot, co na něm. Tohle byl Glen Campbell, If You Could Read My Mind, písnička z roku 1971. Mimochodem Glen Campbell je od roku 2005 v countryové síni slávy. Radek Tomášek zpíval jen rock'n'roll, nic víc, což není úplně pravda, on má široký repertoár, ale tohle je název písničky, kterou v roce 1977 přebral od skupiny Smokey. A pak tu budou také Hobo s nahrávkou Odjíždí, anebo Rostia Fisher s písničkou Když se kola točí na Country Radio. We'll be right back.

0: Rostě Fischer, nahrávka s názvem Když škola se točí, to je písnička, která právě dozněla. Teď se bude trošku točit Tomáš Adamec, nejprve jako informátor o počasí a potom jako zprávař po 16. hodině informace o tom, co se kde stalo. Mirek Hofman a Marien zahájí potom další hodinku čtvrtečního odpoledního vysílání Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů. Zítra čekáme polojasno, místy zataženo občasný déšť. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Teploty 17 až 21, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Kurýrní společnost GLS spustila sobotní doručování zásilek do svých výdejních boxů. Do jara příštího roku navíc plánuje zprovoznit zhruba 1000 dalších boxů. Sobotní rozvoz mimo jiné nabízí například také Alza. Zásilkovná službu provozuje v Praze, Brně a Ostravě. Pardubičtí vodohospodáři v poslední době jezdí velmi často k haváriím vodovodního potrubí. Podle nich za to může horké léto a dlouhodobé sucho, které mění mechanické vlastnosti zeminy, což potrubí nesvědčí. Od 1. června do 25. srpna letošního roku řešili pardubické vodárny po celém kraji 48 poruch. O nové naučné stezce teď Luděk Savana Urbánek.
2: V Jiříkově na Bruntálsku otevřeli naučnou stezku z místní části Křížov ke hradu Sovinec. Trasa vede mimo frekventovanou silnici a seznamuje návštěvníky s místní krajinou a tradičními řemesly. Bývalá kaple svatého Františka Xaverského v Křížově by se zase měla proměnit v galerii Jindřicha Štrajta, zjistila ČTK. Luděk Savana Urbánek, Bruntál.
1: S parádním tipem na pátek pro milovníky letectví je tady Luboš Dvořák.
3: Letecké muzeum Metoděje Vlacha v pátek opět nabídne malý letecký den jako symbolický závěr sezóny. Piloti nadačního fondu Metoděje Vlacha a Aeroklub Mladá Boleslav připravili od 16:30 zhruba hodinu a půl dlouhý program. V sobotu je vystřídají letečtí plastikoví modeláři při nejstarší soutěži v České republice. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Včera se hrál také hokej. Jihlavská Dukla v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem Místkem, ale dočkala se výsledku 4-3 až v prodloužení. Naopak úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně zvítězil 6-3 nad Chomutovem. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera a také od skupiny Rangers, Karla Zicha, Kennyho Rogersa, Jelena, Nadí Urbánkové nebo Texmenu. Tihle všichni budou hrát a zpívat. Pozvánka na koncert bude v Kukátku. Dopravní informace v půl a další dvě pozvánky k vysílání Country Rádia v druhé polovině hodiny. Dobrou pohodu a dobrý poslech ještě jednou, ať se vám vysílání líbí.

0: Radkem Country Rádia.
1: Po prázdninové přestávce se opět ozývá Pepa Pelán s tím, že opět začínají pravidelné jeho koncerty. A samozřejmě obvykle to bývá i s nějakým hostem. Je to tak, Pepo, já tě zdravím a na koho a na co pozveš posluchače tentokrát?
2: Tak tě zdravím a je to úplně tak, jak jsi předeslal. Končí léto, tudíž navazuje podzim a s tím i podzimní akce. A jednou z nich jsou folkové večery pod stolem. Koho jsem pozval? Je to pražský písničkář a frontman kapely Jako doma, čili Dušan Jako doma, pod touhle značkou on vystupuje. Mm-hmm. Ten večer první podzimní bude v pátek 18. září v 19 hodin začátek a místo obvyklé Strakonická vinárna a čajovna pod stolem.
1: Pozvánku pro naše zejména jihočeské posluchače na vlny Country Rádia donesl Pepa Pelán a já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníkům.
2: Já taky moc děkuju, mějte se hezky.

Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafoukal ze stepy od východu. Sebral nám naději, ne, nebude to met. Stát za svým názorem.

poslední prázdniny bratřek akorát skautskému slibu, že zůstanem věrný. Za to nám na podzim přišili na kabát vojenský vejložky, jak saze černý. My jsme pak po

Vidím tu krutou noc, vidím vše jako dnes. Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Ty zbrácho odešel, do

0: S Country rádiem na cestách.
1: 2 minuty zbývají do 4:30 a my tu máme dopravní informace. Stále problémy na D1. Okolo Vlašimi na 46. kilometru se pracuje na vozovce. Kolona je dlouhá zhruba 30 kilometrů už od Velkých Popovic a v koloně jsou navíc dopravní nehody, nejméně 2. Pokud se budete pokoušet objíždět přes silnici číslo 3, i tam jsou kolony, rovněž Vlašim je zcela plná kvůli objíždějícím řidičům. V opačném směru z Brna do Prahy je uzavírka na 56. kilometru, jezdí se také jedním pruhem, ale kolona je tam kratší. 35. z Hradce Králové do Mohelnice, kolony jsou u Vysokého Mýta, u Litomyšle, ale také u Svitav na obchvatu, protože u Kocvířova je 35. uzavřená. A stále je kolona na D11 ve směru na Hradec Králové na 17. kilometru kvůli dopravní nehodě. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.

0: Tak tohle byl Tomáš Linka a Přímá linka. Zpívali o tom, jaké to je, když milenky pláčou. Předtím Morgan Wallen a nahrávka s názvem Love Somebody. Jeho úspěšný hit z loňského roku na americké country parádě bodoval. Za chviličku Pavel Bobek, pojď dál a zpívej, anebo klasika, tentokrát z historie, z zahraničí, Bob Dylan, I Want You. Ovšem teď tuhle chvíli dostane slovo kolega Vláďa Vlach.
1: Pěkný den, milí posluchači Country Rádia, zdravím vás, zdravím také drahého kolegu Milana, Miloše a vůbec samozřejmě všechny. Já si dovolím vás pozvat na zítřejší ranní vysílání. Ano, od 6. hodiny do 10. tu budeme mít pochopitelně takovéto klasické ráno, kdy se kromě muziky, která tu nebude v žádném případě chybět, dovíte i nějaké zajímavosti. A jedna z těch zajímavostí se bude týkat vlaku svobody. Co to znamená, kdy ten vlak svobody byl aktuální, to právě bude tématem toho zítřejšího, tedy pátečního vysílání na Country Rádiu. Nebude to zdaleka všechno. Carmen Majerová, to je jméno, které si ovlažíme, osvěžíme a určitě bude stát za to, abyste se dověděli informace o tomto jméně, vy už možná tušíte, no a pochopitelně budeme také soutěžit rovnou dvakrát. Tak ať se vám dobře poslouchá a zítra úderem 6. se na vás těší Vláďa Vlach.
2: Country Rádio.

0: Někdy se dějí věci, no. Ale v každém případě omluva všem, kteří to slyšeli, a pojďme dál. Tohle byli Hoptropáci pod Běl. Za chviličku zpravodajství, nejprve o počasí, potom klasické zprávy v podání Tomáše Adamce a potom písničky na přání. Po 18. hodině čaj o 6. po 19. hodině potom Dvora na country, pořad bez jeho juniora. A ve 20 hodin kolega Petr Kocman nabídne vám do Players Vojtu Dika nebo Randyho Trevise a Alana Jacksona. Ale to bude až po 20. Teď už je tu nachystán Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů. Zítra čekáme polojasno, místy zataženo občasný déšť. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Teploty 17 až 21, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Po třech měsících pilotního provozu nové letkové dopravní značky, která je na pražském Smíchově, se očekávání lepšího parkování naplňují pouze částečně. Situaci komplikuje to, že světelný panel za 380 tisíc korun bez daně byl podle městské policie většinu léta mimo provoz. Ostravská městská i státní policie se v posledních dnech zaměřuje na majitele tuningových aut, kteří v noci driftují mezi domy v centru města a tamní obyvatele budí hlasitými výbuchy z upravených výfuků. Přes 20 už jich strážníci chytili při přestupcích. U aut ještě chvíli zůstaneme, protože brněnské nákupní centrum hostí zajímavou výstavu. Líbit se bude hlavně tatínkům a jejich synům.
2: Hezký dobrý den, v brněnské Olympii je Škodovka na Škodovce. Než by tedy před nákupním centrem už nebylo místo k zaparkování, tyhle vozy sem dotlačili jejich majitelé proto, že tu probíhá výstava. Výstava ke 125 letům historie Škoda Motorsport zmapuje vozy od prvních automobilů Laurin a Clement až po současné elektrické modely. Jedním z nejstarších automobilů výstavy je Laurin a Clement F z roku 1907, spojený se jménem průkopníka automobilového sportu Alexandra Saši Kolovrata. Vedle něj se představí řada vozů, které se nesmazatelně zapsaly do historie československého a českého motorsportu. K největším raritám jistě patří Škoda 1100 Supersport, vyrobená pouze ve třech exemplářích. Výjimečná je především také skladba samotné expozice. Část automobilů do Brna zamířila přímo ze Škoda muzea, další zapůjčili soukromí sběratelé. V takovém rozsahu a složení se vozy dosud na jednom místě nepotkaly. Výstava v Olympii potrvá do 27. září. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: V rychlosti se vrátíme ještě k fotbalu, protože fotbalisté Jablonce porazili ve včerejší dohrávce 5. ligového kola Ostravu 3-0. Severočeši v nejvyšší soutěži zvítězili po třech zápasech a v neúplné tabulce se tak posunuli na 5. příčku. Hradec Králové jen remizoval doma 0-0 z Plzní. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písničky od Jasmínky, Velký holky, pro moji maminku Aťku jako léčivku. Děkuji moc, píše Helča a Badík.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, Láďa, já už jsem jednou volal.
0: Láďa, já vás zdravím, tak jaká to bude písnička a pro koho?
1: Sedíme tady se spolužákama, bejvalejma, tady sedím s kamarádama, dobrýma. A rádi bychom měli písničku A slunce pálí jen.
0: Dobře, zahrajeme písničku A slunce pálí jen, zahrajeme ji za chviličku.
1: Super, jste hodnej.
0: Tak jo, mějte se.
1: Čau, naschle.
0: Naschle.
1: Ahoj.

starých bot. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutej plot. A slunce

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte k svátku modlitbu od Marty Kubišové Irmě, mé babičce, která zahynula ve válce, píše Jan z Brna.

zvukové zvouk tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvouk tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

vlivně prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lovy, vlivně prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci.

verbují se bránci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita. Verbují se bránci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku král.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky od Marty Johnsona, písničku Ty a já pro všechny zamilované posílá Pavla.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka.
0: Zdravím taky, Jirko, co to bude a pro koho?
1: Ano, já bych vás prosil, Chris Rea a písničku Looking for Summer. A já bych písničku věnoval našemu HC Dynamo Pardubice, protože od 17:30 hraje další zápas Ligy mistrů, tentokrát ve Finsku, tak určitě budeme věrní fanoušci modržet pěsti, ať mají další 3 body.
0: Tak jo, písničku zahrajeme, mějte se hezky, naschle.
1: Děkuju, mějte se krásně, naschledanou.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Tak a do dopravních informací stihneme ještě jednu písničku Kamelotti a nahrávka s názvem Nashville.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nesmíme zapomenout na dopravní informace, stále problémy na D1, kolony jsou v podstatě už od Prahy až k Vlašimi, v okolí Vlašimi se pracuje na vozovce. V opačném směru je kolona také ale trošku kratší, dále D1 ale má velký problém na výjezdu z Brna do Prahy, na 188. kilometru je dopravní nehoda, několik aut a postojíte si od Brna skoro hodinu. Stále počítejte také s kolonami na 35, zejména na obchvatu Svitav, u Koclířova je uzavřená vozovka. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha,

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání a máme tady dvojici písniček. Prosím o písničku Bitva o Karlův most jako léčivku, píše Hanka Zavířova. A prosím o písničku Dlouhá řeka, píše Věra z Litomyšle.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Další přání má Jana, chtěla by zahrát písničku Královna z Dundrum Bay. Tady je. A ještě připojíme jednu písničku. Chcem vás požádat o zahratě pesničky pro našu starou mamu Děti Spíra, kterou jej hrával její manžel na gitare. Děkujeme moc ze Slovenska, píše Matouš.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů. Zítra čekáme polojasno, místy zataženo občasný déšť. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Teploty 17 až 21, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 stupňů.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kirití. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kirití. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logu.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, připraveny jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Ministryně financí Alena Schillerová si pohrává s myšlenkami na zvyšování daní. Úprava by se měla týkat nejen některých spotřebních daní, ale také zdanění investičních bytů. Zájem o členství ve volebních komisích je někde vyšší než dřív. Zájemce mohli zlákat vyšší odměny. Po plzeňském Prazdroji nevylučují dražší pivo ani další pivovary. Prý jim rostou náklady hlavně kvůli dražším pohonným hmotám, energiím, obalům a logistice. Letošní sklizeň vína bude kvůli suchu výrazně menší. Horké léto ale může podle odborníků prospět hlavně modrým odrůdám. Zajímavá mohou být i letošní svatomartinská. Jinými slovy, sezona vinobraní právě začíná. V Česku odstartoval nový roční prestižní soutěže Podnikatel roku 2026. Přihlášky a nominace mohou sami podnikatelé i veřejnost podávat do 21. října. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním galavečeru 2. března příští rok. Praha otevřela na sídlišti Dědina v Praze 6 nový parkovací dům s kapacitou pro 290 aut. Má nahradit část parkovacích míst, která byla zrušena kvůli výstavbě tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vítejte při poslechu pravidelné relace. Dnes se vydáme na Vysočinu, do Červené Řečice. Tam stojí jeden z nejpozoruhodnějších renesančních zámků. Na první pohled zaujme vysokými štíty s grafitovou výzdobou a mohutným opevněním s vodním příkopem. Na místě zámku kdysi stávala původně gotická tvrz. Ve 14. století byla přestavěna a rozšířena na hrad, který sloužil jako správní a hospodářské centrum panství Pražského biskupství. Historie místa je ale ještě starší. Už roku 1144 daroval kníže Vladislav II. Rozsáhlou krajinu kolem Horní Žilivky pražskému biskupovi. Osada pak vznikala během kolonizace na konci 12. století a postupně se stala správním centrem rozsáhlého panství. V 16. století pak hrad prošel rozsáhlou renesanční přestavou a získal podobu reprezentativního sídla. Právě z této doby pochází vysoké štíty, figurální z grafita a další cenné architektonické detaily. Celý areál má nepravidelný šestiboký půdorys. Dochovalo se téměř kompletní opevnění. Právě díky němu patří Červená Řečice k mimořádně cenným památkám české renesance. Zámek ale neměl vždy na růžích ustláno. V roce 1948 přešel do rukou státu a začal chátrat. Sloužil jako archiv, byty, dílny nebo skladovací prostory. Jeho kondice se postupně zhoršovala a dostal se tak až do havarijního stavu. Zlom přišel v roce 2008, kdy zámek získal nový vlastník a začala jeho záchrana. Obnova přinesla zpět nejen krásu renesančních fasád, ale také život do míst, která byla po desetiletí veřejnosti nepřístupná. V roce 2014 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou a v roce 2023 se poprvé ve své historii otevřel veřejnosti. Návštěvníci tak mohou obdivovat obnovené interiéry i unikátní opevnění. Zajímavou součástí prohlídky je také videomapping, který vypráví příběh místa a jeho proměn v průběhu staletí. Další podrobnosti o zámku Červená Řečice hledejte například na webu červenařečice.cz. Mějte se báječně a pěkně se toulejte. Prima den vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kamu.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer u čaje o 6. K čaji by se hodil štrůdl, jak se říká lidově, tedy sladký závin s jablky. Ale já mám pro vás dneska recept na slaný závin nebo slaný štrůdl. Co budeme potřebovat? Cibuli, kečup, nějakou ostřejší omáčku nebo ostrý kečup, hořčici podle chuti, pórek, listové těsto, tvrdý sýr, kapie, nakládané okurky, nějakou uzeninu, teda párky třeba, měkký salám, kabanos, šunku, anglickou slaninu, co kdo rád, můžete to klidně zkombinovat. Listové těsto si rozkrojíme na dvě půlky, ten balíček rozválíme, potřeme hořčicí, kečupem nebo nějakou tou ostrou omáčkou, ale ne až na okraje. Poklademe vrstvou tvrdého sýru. Nakrájíme na malé kousky ty párky nebo salám, nasypeme to na to, stejně tak cibuli na malé kousky a rovnoměrně to rozvrstvíme na to těsto, to samé uděláme s kapí, okurkami, pórkem. Pak to zavineme, dáme na vymaštěný plech, potřeme rošláným vajíčkem a pečeme asi 15 minut na 180 stupních Celsia. Dobrou chuť!
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Dobrovici. Dobrovici bude dobře.
1: 12. září máme festival hudby Fatrhoncova Dobrovice. Zahrají vám dechová hudba Dobrovanka, Big Band Trumpets, Šárka Resková, Michal Skořepa, Lenka Nová, Dušan Kolár, Haštal Habka a kapela Generace. Takže volba je jasná. Dobrovice v sobotu 12. 9. Palackého náměstí od 2 do 10 hodin. V Dobrovici nám spolu bude dobře.

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na pátek. Náměš nad Oslavou, zastávka u Brna, ta v pátek končí. Vrané nad Vltavou, Týnec nad Sázavou, ta je do 17. září, Nová role Chodov do 18. září a máme jednu novou, Nový Čín Soudol nad Odrou do 14. září. Šťastnou cestu i přes výluky.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

si za ty rány stál. Koukám, šel po tobě jak lítej, a nebo ty ses trochu bál.

0: Pěkný den, milí posluchači Country Rádia. Zdravím vás, zdravím také drahého kolegu Milana, Miloše a vůbec samozřejmě všechny. Já si dovolím vás pozvat na zítřejší ranní vysílání. Ano, od 6. hodiny do 10. tu budeme mít pochopitelně takové to klasické ráno, kdy se kromě muziky, která tu nebude v žádném případě chybět, dovíte i nějaké zajímavosti. A jedna z těch zajímavostí se bude týkat vlaku svobody. Co to znamená, kdy ten vlak svobody byl aktuální, to právě bude tématem toho zítřejšího, tedy pátečního vysílání na Country Rádiu. Nebude to zdaleka všechno. Carmen Majerová, to je jméno, které si ovlažíme, osvěžíme a určitě bude stát za to, abyste se dověděli informace o tomto jméně, vy už možná tušíte, no a pochopitelně budeme také soutěžit rovnou dvakrát. Tak ať se vám dobře poslouchá a zítra úderem 6. se na vás těší Vláďa Vlach.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country
2: Rádio. Hello, darling. Nice to see you.

dívám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových

0: Je 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Život aktivního muzikanta, to je vlastně život na cestách. K tomu ovšem patří v případě těch slavných luxusní hotely, v případě těch ostatních ubytovací zařízení mnohdy nevalné úrovně. Příjemný pobyt v těch i těch vám přeje starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

Do hotelového pokoje číslo 704, kde prožil velmi bujarou noc, nás zavede Luck Brian. Do malého hotelového pokojíku, kde je naopak velmi smutno, pak Ray Charles a Merle Haggard. No a podíváme se i na palubu botelu Racek v Podolí.

život se jak míč točí, i slzy vhání do očí, občas mu ale taky zmáčknu pedál. V teple dívčích náručí mi náhle něco poručí, abych šel dál a zase pořád hledal.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1951 získal angažmá jako pianista v rozhlasovém pořadu Louisiana Highlight, kde doprovázel hvězdy, jako byly Hank Williams, Lefty Frizzle nebo Elvis Presley. O 4 roky později přesídl do Nashvillu a postupně se stal jedním z nejvyhledávanějších studiových muzikantů. Floyd Kramer byl v roce 2003 uveden jak do countryové, tak i rock'n'rollové dvorany slávy.

Carl Smith podepsal svoji první profi smlouvu s vydavatelstvím Columbia v roce 1951 a od té doby měl až do roku 1973 každý rok alespoň jeden hit na country žebříčku. Pak ovšem opustil svět show businessu a začal se věnovat své druhé velké vášni, tedy chovu koní. Do Country Music Hall of Fame byl uveden v roce 2003. Hey.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: V polovině 70. let minulého století se na české country scéně vynořila nová hvězda v podobě skupiny Ohaři. Jejich nahrávky se objevily na několika kompilacích a v roce 75 vydali Ohaři své první dva singly.
2: Jel jsem v silnici, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dali slezu. Já

Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám, a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost.

Tohle všechno je dneska už minulost, já však na osud svůj těžko mohu mít zlost. Byly doby, kdy svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce zaženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne? Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. Zpěvačka Barbara Feichild dokázala na první příčku country žebříčku časopisu Billboard dopravit jednu jedinou nahrávku. Stala se jí v roce 1972 skladba Teddy Bear Song, kterou mimochodem později převzali Waylon Jennings a Willie Nelson a po nich pak také Michal Tučný a Zdeněk Rytíř. My si ji ovšem pustíme v originále a pak ještě dvě další.

Existuje jedno pravidlo, na které se můžu posledních 15 let spolehnout. Na konci ledna nebo na začátku února se v Ústí nad Labem potkám s kapelou Kliďánko Jirky Šmída. Aby to čekání nebylo tak dlouhé, pustíme si 3 kousky právě v podání Kliďánko.

Každý týden si v rámci návštěvní hodiny pouštíme jednu nahrávku slavné písně Henka Williamse Jambalaya. Dnes přijde řada na country beat Jiřího Brabce a jeho instrumentální verzi z roku 1978.

Příští týden si blíže představíme irského zpěváka Mike Denvera. A než zazní jeden jeho kousek jako ochutnávka, loučí se s vámi pro dnešek od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bez junior.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Klub vojenské historie v Liněvez zve všechny příznivce na vzpomínkovou akci. Letos jako 54. výročí cvičení Štít 2026. V sobotu 12. září uvidíte vojenskou historickou techniku, závod tanků na 100 metrů a spanilou jízdu veteránů. Připravena bude i polní kuchyně, jízdy pro veřejnost, vyhlídkové lety vrtulníkem a večer taneční zábava. Tady můžete zavzpomínat s kamarády na svá léta na vojně. Petr Kocman zahraje ve středu 16. září od 20 hodin v Praze v Lucerna baru. Petr vystoupí jako speciální host narozeninového koncertu legendy českého rock'n'rollu a big beatu Pavla Sedláčka k jeho 85. narozeninám. Nové struny vystoupí na domovské scéně u Vodárny v pátek 18. září od 20 hodin. Čeká nás večer trampských a swingových písní. Zazní také skladby z připravovaného alba. Přehlídka trampských a country skupin Svojšický podzim se koná v kulturním areálu Svojšice 12. září od 12 hodin. Zahrají tam skupiny Hřích, Whisky Before Breakfast, Country Collapse, Satisfakce, Rychlý koně, Tabásek a Partia, T-Kvartet a skupina A je to.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný čtvrteční večer s datem 10. září vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. Pochopitelně i dneska jsem si pro vás připravil hromadu písní, které zazní v hodince Country je všechno, co se mi líbí. Někdy jsem sáhnul hluboko do svého archivu, někdy to budou spíš novinky, ale začneme v každém případě opět instrumentálkou, kterou máte vy posluchači rádi, jak mi píšete vždycky v SMSkách a v mailech do studia, což mě moc těší, protože instrumentálek se moc nedočkáme v éteru. Dneska jsem pro vás vybral skladbu od kapely, která se říká The Players, což je parta, o které jsem vám už patrně v mých pořadech vyprávěl. Je to takzvané nešvilské Ačko, tedy elitní muzikanti, kteří natáčí desky všem těm největším hvězdám, na které si jen můžete vzpomenout, a to nejenom z country oblasti, ale i z rocku, z blues, protože jsou to nesmírně talentovaní hudebníci, kteří zvládnou cokoliv, a tuhle tu píseň nahráli na své album, které natočili oni sami, bez těch hostů, aby ukázali, že umí fungovat i sami jako kapela, a tahle ta písnička, řekl bych, je pro ně úplně příznačná, protože se jmenuje Don't Try This At Home. Rozhodně to neskoušejte doma. A v té skladbě se vám představí postupně všichni členové téhleté kapely. Tak jdeme na to. The Players.

To byl Vojtěch Dyk a Peace Band, Nebe jasné. Teď mám pro vás takovou hudební raritku. Vy, kteří samozřejmě se zajímáte o country hudbu podrobněji a zejména o tu devadesátkovou, tak píseň, kterou uslyšíte, tak tu jistě budete znát. Respektive budete znát obě písně, protože ona je složená ze dvou částí a budou jí zpívat dvě opravdu velké hvězdy country, a sice Alan Jackson a Randy Travis. Jedná se totiž o písně Better Class of Losers a She's Got a Rhythm. Obě dvě písně vystoupaly na hitparádu na absolutní vrchol samozřejmě, kde se držely relativně dlouho. Alan Jackson s písní She's Got a Rhythm and I Got the Blues vlastně vyšel do světa v roce 92. Bylo to na tom jeho skvělém albu A Lot About Living and Little About Love, které obsahuje spoustu dalších hitů. No a Randy Travis vydal svoji píseň Better Class of Losers na albu High Lonesome v roce 91, takže těsně před Alanem Jacksonem. No a zvláštnost spočívá v tom, že obě písně složili oba pánové společně během jednoho turné, myslím, že to byl rok 90 nebo přímo ten 91, tak prostě sedli a složili písničku, ze které se později vyklubala ještě ta druhá, ale původně byli inspirováni totiž R&B muzikou a plánovali, že tu píseň společně nabídnou B.B. Kingovi, slavnému bluesmanovi. A už to bylo na spadnutí, ale na poslední chvíli se Alan Jackson rozmyslel a rozhodl se, že ji natočí sám. A dobře samozřejmě udělal. No a dokonce se ještě traduje tedy historka kolem vzniku těchto dvou písní, že údajně se potom ozval, až se píseň dostala do světa na hitparády, tak se ozval jeden chlapík, že údajně oběma pánům poslal kdysi demosnímek, aby si poslechli píseň, jestli by ji nechtěli nahrát, a našknuli z toho, že mu jeho hudební dílo ukradli, což se dostalo samozřejmě k americkému soudu, ale soud prokázal, že se tak opravdu nestalo, že v žádném případě se nejedná o žádnou krádež díla. No a tuhle tu píseň, kterou uslyšíte, tak tu dal na svoji desku Randy Travis k jednomu výročí a propojili to s Alanem dohromady. Obě ty písně se spojily dohromady a vznikla z toho nádherná záležitost. Tak si to pojďte poslechnout. Randy Travis, Alan Jackson, Better Class of Losers a She's Got a Rhythm.

Myslím si, že jste určitě všichni slyšeli o slavné Route 66, tedy o silnici 66, která se táhne z Chicaga až do Kalifornie a protíná několik států. Dneska je tahleta píseň vlastně takovým standardem hned v mnoha žánrech, protože za svou jí berou třeba bluesmeni, rockeři, countrymeni, milovníci rock'n'rollu, milovníci swingu. No, všichni si myslí, že ta píseň vlastně je pro ně. I když tedy swingaři, pravda, ti by si to mohli přivlastnit, protože úplně první verzi natočil slavný Nat King Cole se svým triem. Bylo to v roce 1946, no a ta píseň vznikla díky jednomu výletu, který podnikl jistý Bobby Troup se svojí manželkou Cynthy v roce 1941. A oni si vzali svého vujka a vyrazili z Chicaga a jeli do Kalifornie. A jak projížděli všechny ty státy, tak Bob Troup si to zaznamenával všechna ta města a pojal myšlenku, že by z toho mohla být píseň. No a opravdu během toho desetidenního výletu, než dorazili do Hollywoodu, kam měli namířeno v Kalifornii, tak ta píseň vznikla. A tam už jenom na místě si vzal mapu a malinko některá místa zkonfrontoval. A mimochodem jeho manželka Cynthia tehdy při nějakém rozhovoru, který se týká této písně, řekla, no pořád se mi nechce uvěřit, že Bobby tam nedal město Albuquerque. Vůbec nechápu, proč. Byla z toho pohoršena. No a já jsem vám tuhle tu píseň pouštěl taky už v mnoha různých úpravách a dneska mám pro vás další, o kterou se postarala skvělá texaská kapela Asleep at the Wheel, což je už mnoho let a stále je opravdu nejlepší western swingová parta, řekl bych skoro na planetě, protože jsou to naprostý šílenci v čele s jejich předákem Rayem Bensonem. No a i oni natočili před pár lety tuhletu píseň, kterou hrají i na svých koncertech. Tak pojďte si poslechnout, jak zpracovali slavnou Route 66. Jdeme na výlet.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

To byl Ondřej Hejma a Žlutý pes, tak trošku jak je neznáte, protože oni si do téhleté speciální akustické verze písně Sametová pozvali speciální hosty, kterými byli dva Lubošové z kapely Druhá tráva, tedy benžista Luboš Malina a dobrista Luboš Novotný, a udělali z toho naprosto definitivně country písničku. Včera, když jsem pouštěl píseň kytarového bluegrassového guru Tonyho Rice, Cold on the Shoulder, kterou si vypůjčil od Gordona Lightfooda, amerického písničkáře a skladatele, tak jsem zmiňoval, že udělal i píseň If You Could Read My Mind, kterou znáte v mnoha různých podáních, třeba od Glenna Campbella, kdy si ji udělal také Mel Haggard, ale u nás ji znáte nejvíc jako 19 od Františka Nedvěda s krásným českým textem Dušana Vančury. A já mám teď pro vás další krásnou verzi téhleté písně, ve které se potkali dvě úžasné dámy, zpěvačky, hudebnice, a sice jazzová pianistka a zpěvačka Diana Krall a také skotská zpěvačka Sarah McLachlan. A z téhleté písně udělali v té jejich úpravě naprosto nezapomenutelnou záležitost.

Tak to byla písnička, která letěla všem, kteří se třeba zítra chystají na své chaty, aby jim to lépe uteklo. Vzpomenu teďka na rok 1997, kdy Bob Dylan vydal skvělé album s názvem Time Out of Mind. Myslím si, že všechny tím album překvapil, protože ne, že by nad ním lámali hůl, to by si nikdo nedovolil, ale už si všichni tak trošku říkali, čím nás může asi Bob Dylan překvapit. No a vydal tuhle tu desku a bylo vystaráno, protože kdyby na té desce nebyla už žádná jiná skvělá píseň, jakože jsou tam téměř všechny opravdu výjimečné, tak píseň Make You Feel My Love je opravdu výjimečná. Ta okamžitě vystřelila na hitparády a taky dodnes udělala spousta zpěváků, třeba zpěvačka Adele nebo Michael Bolton, Neil Diamond, Brian Ferry, Joan Osborne, dokonce i Garth Brooks tuhle tu písničku udělal. A taky Pinky skvěle nahrála, no těch verzí je ohromná spousta, ale já vám teďka pustím verzi, kterou jsem vám ještě nikdy ve svých pořadech nepouštěl, protože ty zmiňované, respektive některé z nich jako Adela, Garta, Brooks jsem vám pouštěl, ale mám ještě jednu verzi od zpěváka, který se jmenuje Timothy B. Schmidt, což je basista, zpěvák a dlouholetý člen kapely Eagles, který zatímco Eagles tak trošku hibernovali od roku 80 do roku 94, tak všichni natáčeli soulová alba, všichni členové, no a Timothy B. Schmidt také, no a na jedno z těch alb právě zařadil tady tuhletu nádhernou Dylanovu baladu. Tak pojďme si ji poslechnout, je to další z mnoha těch krásných úprav.

Tak, pomalinku se blížíme k závěru dnešní hodinky country. Všechno, co se mi líbí, zbývají už jenom dvě písně. Ta úplně poslední zazní z úst Honzy Vyčítala a je to starý jazzový standard Sentimentální cesta, tedy Sentimental Journey. Tu písničku Honza Vyčítala měl moc rád především díky tomu, že ji na své úplně první soulové albu po rozpadu Beatles natočil Ringo Starr. A Honza měl tu jeho desku moc rád a léta si na tu píseň brousil zuby a jednoho dne mi přinesl takhle slavnostně papír, když jsme jeli na koncert a říká, přečti si, to ti bude zajímat. Tak jsem se podíval a zjistil jsem, že si splnil ten letitý sen a napsal si český text na Sentimentální cestu. Tak jsme tenkrát ve studiu natáčeli, pozval jsem tam i dechovou sekci z kapely Golem. Tak byla to taková všeobecná radost. Tak to bude ta úplně poslední píseň, no a ještě předtím zazní skladba kapely The Ranch, která pochází z Austrálie a je to parta, ve které kdysi začínala dnešní obrovská country hvězda Keith Urban. A ta písnička se jmenuje Man of the House a natočili vlastně na své jediné album, které zvládli natočit do té doby, než Keith Urban definitivně opustil Austrálii, odstěhoval se do Nashvillu, aby tam zkusil štěstí a to se povedlo v Míře vrchovaté. Takže to budou poslední dvě písně dnešní hodinky, no a já se na vás těším samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje klidný večer.

že jsem stará Vesta. Já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám. Vzrušení, jak západ slunce hořím, že jsem sám.

duše vrať. Ty mě znáš, víš, že jsem stará vesta, já jsem člověk z pon.

0: světa.
1: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
2: K přípravě budeme potřebovat minimálně čtvrt kila lahůdkové country.
3: Veď mě dá

0: Hradce Deka pečlivě vybrané trampské písně. Patnáct deka libového folku.
1: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, na každým rohu mají fotku mou.
0: Dva tři plátky mírně prorostlého bluegrassu.
2: Lež otevřu rád oči, špajsku probírám, půlku šišky udám, půl krku na
0: suka. A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
3: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country.

21 hodin 7 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman a dozněla píseň, kterou Valda Matuška nahrál v roce 1979, ovšem vyšla o rok později na LPčku s názvem Souvenir. Já jsem dneska cestou do rádia večer poslouchal rozhovor s mým oblíbeným hudebníkem Vladimírem Mišíkem, tak vzpomínal na léta dávno minulá, na dobu, kdy začíná s Blue Effectem a s Matadors a s těmito dneska opravdu legendárními kapelami. A taky samozřejmě přišla řečená píseň Slunečný hrob, což je tedy píseň, která tak trošičku nabrala druhý dech i díky Pelíškům, protože v tom filmu zazněla a myslím si, že většina z nás, z vás, z nás všech, když začne hrát Sluneční hrob, si vybavíme právě Pelíšky. A je to skladba, kterou, jak Vláďa Mišík říkal, no my když jsme ji tenkrát točili, tak to byla prostě jedna z písní a vůbec nás pochopitelně nenapadlo, že by jednou mohla být nějak obzvláště oblíbená. Tak mě napadlo, že bychom si ji mohli pustit. Pojďte trošičku zazpomínat. Blue Effect, Vladimír Mišík, Sluneční hrob.

Dneska by slavil 83. narozeniny jeden skvělý český hudební skladatel a také textař, hudebník, zpěvák Jaroslav Wikrend. Narodil se v Přerově a on vlastně už v 60. letech byl jedním z původních členů skupiny Synkopa, to určitě mnozí vzpomínáte. Ta vlastně v té době patřila ke špičce mezi tehdejšími big beatovými kapelami, které se hojně rodily. No a v 70. letech také pravidelně vystupoval v pořadu České televize Můj táta byl. A po letech toho aktivního hraní s kapelou Synkopa se proslavil tedy kromě vlastního hitu Agnes, který znáte také z vysílání Country Rádia, především jako dvorní textař a autor Marie Rotrové. A jeho písnička a texty se staly v jejím podání opravdovými hity. Dodnes se hrají, zpívají a dodnes je Marie Rotrová hraje na svých koncertech. Bohužel 25. ledna roku 99 utrpěl celou sérii mozkových příhod, které zpočátku teda výrazně omezily jeho vystupování na veřejnosti a v podstatě mu úplně znemožnili hru na kytaru a na další hudební nástroje. Ale díky Marušce Rotrové, která se o to hodně zasadila, se dokázal na jeviště vrátit a postupně se také stal víceméně pravidelným hostem jejich koncertů. No a taky se rád vracel živě na pódia, to díky skupině In Blue Ivana Němečka, se kterým spojil své síly. To byla přerovská kapela, takže to byl vlastně takový návrat do rodných míst. No a také se věnoval moderování svých pořadů v rozhlasu, ale taky samozřejmě dál dělal texty pro Pepu Štrajchla, kterého jsem vzpomínal, myslím, že před dvěma dny. To byla píseň Za dveřmi, a nebo Ještě se mi nechce, 52 týdnů, a nebo také složil texty na CDčko Věry Špinarové, Čas můj za to stál a Leží a hraje a Na vlnách prázdný gest. No a taky spolupracoval s brněnským divadlem Radost a také s těšínským divadlem v Českém Těšíně, takže toho měl opravdu hodně a mezi tím se mu dařilo více a více koncertovat. Bohužel 12. března roku 2022 nás opustil, takže už na něj vzpomínáme díky jeho písním a jednu z nich bych připomněl. Je to skladba Slunečnice, kterou možná znáte v mnoha dalších úpravách, třeba od Jaroslava Hudky, ale takhle krásně v roce 1975 nahrál právě Jaroslav Wikrend.

si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Dobrovici. Dobrovici bude dobře.
2: 12. září máme festival hudby Fatrhoncova Dobrovice. Zahrají vám dechová hudba Dobrovanka, Big Band Trumpets, Šárka Resková, Michal Skořepa, Lenka Nová, Dušan Kolár, Haštal Habka a kapela Generace. Takže volba je jasná. Dobrovice v sobotu 12.9. Palackého náměstí od 2 do 10 hodin. V Dobrovici nám spolu bude dobře.

To byla Hanka Horecká a její vzpomínka na Dolly Parton, písnička Sešívaný kabát, tedy Code of Many Colors, tak jak zpívala Dolly Parton. Je to vlastně píseň z jejího dětství, něco podobného, jak zpívala Hanka právě. Já bych teď moc rád na dálku popřál k dnešním 76. narozeninám jednomu z největších rockerů, kteří vůbec existují. Dneska slaví narozeniny Joe Perry, vynikající kytarista, dlouholetý člen kapely Aerosmith. On se narodil jako Anthony Joseph Perry mimochodem, narodil se v Massachusetts a od roku 2015 je také mimochodem členem kapely Hollywood Vampires, kde hraje ještě společně s hollywoodským hercem Johnny Deppem a také zpěvákem Alice Cooperem. A nedávno byli v Praze, možná jste někdo z vás byli, je to vždycky ohromný zážitek, samozřejmě všichni milovníci hollywoodských filmů jdou především na Johnnyho Deppa, ale rockeři ti zase jdou hlavně na Joe Perryho a na Alice Coopera a je to opravdu veliká hudební jízda. No, on to má v rodině Joe Perry trošičku zvláštní, protože rodina jeho otce je původem z Portugalska a jeho děda si po tom, co přijel do Spojených států amerických, změnil své jméno Pereira na Perry. No a matčina strana je původem zase z Itálie, konkrétně z Neapole, takže je to taková typická americká míchanina. Míněno dobře, samozřejmě. No a se zpěvákem Stevenem Tylerem a basákem Tomem Hamiltonem založili Aerosmith v roce 1970 a tam on hrál samozřejmě na kytaru a zpíval, no ale pak nastaly jisté neshody, také si myslím zaviněny tím, že kapela v té době hodně byla na cestách, na turné, takže se asi hodně popíjelo a kdo ví co všechno, takže se pohádali, neschodli se takzvaně na něčem a v roce 79 Joe Perry kapelu opouští, místo něj pak hrál v kapele Jimmy Crespo, no a Joe Perry založil svoji partu The Joe Perry Project a nahrál 3 solová alba, takže zanechal výraznou stopu i co by solista, ale asi se mu zastesklo a fanouškům taky a ostatním v kapele taky, protože v roce 1984 se vrátil do Aerosmith. No a v roce 2001 mimochodem hostoval také na solovém albu Micka Jaggera z Rolling Stones a to si tady nesmírně hoši tehdy užili a slíbili si, že bude určitě ještě nějaká další deska. No, přemýšlel jsem, jak na Joe Perryho teďka na ty jeho narozeniny zaspomínat. A napadla mě jedna píseň, kterou jsem vám už kdysi pouštěl ve svých pořadech. Je to píseň od Dona Williamse, Tell the Time. Ale já vám ji pustím hned v pondělí, už jsem si ji připravil. To bude taková specialitka. Ale teď, abychom tedy zůstali věrni domovské kapele Joe Perryho Aerosmith, tak pojďte si pustit píseň Crazy, což byl jeden z největších hitů 90. let. Oni tehdy vydali slavné album, na kterém byly 2 ploužáky, Crazy byl jeden z nich. A já vám teď tuhle tu písničku připomenu ovšem v akustické úpravě, tak jak ji nahráli takzvaně Unplugged, protože i hoši z Aerosmith vždycky milovali country hudbu, tak si řekli, že i tuhle píseň nahrají s akustickými nástroji jako ryzí countryovku. Takže kapela Aerosmith a dnešní oslavenec Joe Perry.

Pěkný den, milí posluchači Country Rádia. Zdravím vás, zdravím také drahého kolegu Milana, Miloše a vůbec samozřejmě všechny. Já si dovolím vás pozvat na zítřejší ranní vysílání. Ano, od 6. hodiny do 10. tu budeme mít pochopitelně takovéto klasické ráno, kdy se kromě muziky, která tu nebude v žádném případě chybět, dovíte i nějaké zajímavosti. A jedna z těch zajímavostí se bude týkat vlaku svobody. Co to znamená, kdy ten vlak svobody byl aktuální, to právě bude tématem toho zítřejšího, tedy pátečního vysílání na Country Rádiu. Nebude to zdaleka všechno. Carmen Majerová, to je jméno, které si ovlažíme, osvěžíme a určitě bude stát za to, abyste se dověděli informace o tomto jméně, vy už možná tušíte, no a pochopitelně budeme také soutěžit rovnou dvakrát. Tak ať se vám dobře poslouchá a zítra úderem 6. se na vás těší Vláďa Vlach.

0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě

Na závěr hodiny jsem připravil jednu krásnou píseň od Johna Lennona, Woman. A to z toho důvodu, že dneska by slavila narozeniny jeho první žena Cynthia Powell, kterou pojal za manželku v roce 62. Byli spolu pouhých 6 let. John Lennon, jak Cynthia popisuje, tak na ní docela žárlil. Jednou dokonce ji viděl na nějaké zábavě místní ještě v Anglii, kde tančila s jeho kamarádem Stuartem Sutcliffem, někdejším členem raným kapely Beatles. A jak Cynthia vzpomíná, říká, Paul neuvěřitelně žálil a chtěl dát Stuartovi, no, přes hubu. Teď to v podstatě překládám tak, jak to řekla Cynthia. Nedošlo k tomu, roztrhla je, no, ale pak se spolu asi 3 měsíce nebavili a takže říkala, někdy to s Johnem bylo velmi, velmi zvláštní, no, a oni spolu měli syna Juliana, což je výtečný hudebník, také skládá skvělé písně, některé z nich se vám pouštěly ve svých pořadech, tak na Cynthii teďka vzpomenu, ona zemřela v roce, myslím, že 2015, takže jí bylo 75 let, ano, a zemřela na Malorce ve Španělsku. Tak pojďme na ní zaspomínat a samozřejmě i na Johna, touhletou krásnou písní. A já se na vás budu těšit po 22. hodině. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

Tak tuhle tu píseň původně v roce 1939 složili pánové Erwin a Gordon Rose. Byla to instrumentálka, ovšem proslavili v roce 1942 Bill Monroe. No a tahle ta verze, kterou jsme slyšeli, to už je z roku 1965 a samozřejmě Johnny Cash. A pak máme určitě všichni rádi i tu verzi od Greenhornu, kterou zpíval Marek Hoffman. Je 22 hodin 10 minut, posloucháte čtvrteční, teď už noční vysílání Country Rádia, můžu klidně říct. No a mám pro vás malou nabídku toho, co vás čeká v následujících minutách. Budou zpívat třeba fešáci.

No a nebo také Neil Young, Heart of Gold. No ale zaspívá třeba také Neres, samozřejmě se Zuzanou Navarovou.

Dobrovici. Dobrovici bude dobře. 12. září máme festival hudby Fadrhoncova Dobrovice. Zahrají vám dechová hudba Dobrovanka, Big Band Trumpets, Šárka Resková, Michal Skořepa, Lenka Nová, Dušan Kolár, Haštal Habka a kapela Generace. Takže volba je jasná. Dobrovice v sobotu 12. 9. Palackého náměstí od 2 do 10 hodin. V Dobrovici nám spolu bude dobře.

jsem nechal hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevině. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Evině. Snad jedenkrát, snad za pár dní, od někud z dálek, kde slunce už nezapadá,

lézt pro modré do nebe, kde kdo mi říká, tam cesta nevede. No tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým bálila, vždyť za prachy jde dnes

pár chvil, než se rozjedním. Já vím, naděje umírá poslední. Na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí, abych byl sám, až tě budu objímat.

Já jsem měl vždycky moc rád, a to už odmala, herce Karla Efu. A miloval jsem ho nejvíc asi v Limonádovým Jovi, ale pak taky hrál třeba ve filmu Adží duchové, což samozřejmě byla senzace pro děti tehdy. Ale hrál také Na kometě nebo Čtyři vraždy stačí drahoušku. Zabil jsem Einsteina, pánové, v Ukradené vzducholoti hrál, v Baronu Prášilovi, Až přijde Kocour. No, těch filmů je ohromná spousta a nikdy nehrál žádné větší role, ale vždycky to byl herecký zážitek. A měl jsem ho rád nejenom já, ale i samozřejmě desítky, stovky, tisíce dalších nadšenců na filmy, ale měl ho také rád pan Jiří Sovák, který mu dokonce věnoval takovou krátkou kapitolku v jedné ze svých knih, kterou nazval jednoduše Karel Efa. Tak já vám ji, když dovolíte, ocituji. Efovi jsme svorně říkali Menžů přejetej sáněma. Menžů byl totiž výrazný filmový krasavec. Karel přezdívku bral. Byl to totiž moc hodný člověk, kamarád, důvěřivý až naivní. Měl jsem ho rád. Uměl zpívat, hrát na kytaru, legraci neskazil a s chutí se i napil. Efa byl znám z filmu, z divadla, pilně jezdil po estrádách, byl mezi lidmi populární a právem. Důvěřoval mi takřka bezmezně a přestože jsem mu působil všelijaký vylomeniny, všechny mi je ještě za života opustil. Jednou jsem mu namluvil, že mu hravě vyléčím jeho trvalé bolesti páteře. To, že je pro mě maličkost, protože mám sílu léčitele v rukou, znalosti a taky tu touhu mu pomoct. A bude stačit málo. Je potřeba odchytit 3 silné včely a já ho osobně opíchám. Samozřejmě, že se to odehrálo v hospodě a že jsme se přitom nalejvali. Akce se chytili další stolovníci, fandili celé proceduře a protože bylo léto, nebylo těžké splašit do sklenice 3 včely. A já ve velkém organizoval hotové manévry. Srazili se stoly, natáhl bílej ubrus, jako u operace. Efa si sundal šaty, nahej vyskočil nahoru, ulehl na břicho, hlavu položil stranou a v očích měl už předem takový ustaraný výraz, velmi bolestný. Nerozpakoval jsem se a Karlíka jsem pomocí včel osobně opíchal v krajině Křížové, kde ho bolest nejvíce trápila. Sranda u toho byla, to je samozřejmý. Nakonec mu povídám, teď si dej panáka, pak padej domů a zítra uvidíš, budeš vyléčený. Efa poslechl na slovo, opustil operační sál za velkého gaudia publika. Druhý den přiběhl na plac celý rozářený a s výkřikem. Jiříku, opravdu se mi ulevilo, jsem zdrav. A protože to byl kamarád a hodný chlap, hned mě zas zval do hospody, aby mi splatil námahu. Tady vidíte, jak platí, věř a víra tvá tě uzdraví. Efovi sugestce vážně pomohla. Pravda, nevím na jak dlouho a taky nevím, jestli aplikoval metodu včelích vpichů i nadále. Já to po něm neskoušel. Ale možná, kdo ví, zrovna nedávno jsem se v novinách dočetl, že včelí píchnutí působí mimo jiné i velmi blahodárně na bolesti kloubů, páteře a zad.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

No a dnes slaví 81. narozeniny jeden velký zpěvák, jeden velký hlas, José Feliciano. Je to chlapík, který nahrál opravdu mnoho mezinárodních hitů, včetně své verze písně Light My Fire od kapely Doors. No a také nahrál svoji vlastní píseň Feliz Navidad, to je ta vánoční klasika dneska už, kterou naspívala spousta zpěváků ze všech možných hudebních ranků. No ono to jeho hudební cítění je vlastně taková fúze mnoha stylů, jako je latina, blues, jazz, soul a rock. A ve Spojených státech se Feliciano stal populární v 60. letech 20. století, zejména tedy poté, co se jeho album Feliciano z roku 1968 dostalo na druhé místo v hudebních žebřících, no a od té doby během té své úžasné kariéry vydal po celém světě přes 50 alb v angličtině a samozřejmě i ve španělštině. Feliciano se narodil v Portoriku jako čtvrté dítě s celkem 11 synů. No a narodil se bohužel slepý v důsledku vrozeného glaukomu. No a s hudbou, to je zajímavé, se poprvé setkal ve 3 letech, když hrál na plechovku od sušenek. Takhle to alespoň tvrdí. No, někde začít musel. No a když mu bylo 5, tak jeho rodina se přestěhovala do španělského Harlemu v New Yorku, kde se poprvé veřejně objevil v Teatro Puerto Rico v Bronxu. No, ten jeho hudební talent se projevil hodně, když v 7 letech se sám naučil hrát na akordeon, což bylo něco nevídaného. A o 2 roky později, když mu bylo 9, tak mu otec dal první kytaru. Vzal to tak fanaticky, že na kytaru hrál ve svém pokoji, kam se vždycky zavřel, asi 14 hodin denně a učil se posloucháním rock'n'rollu z 50. let, takže to byl Chuck Berry a Little Richard a tyhle ty mistři. No a učil se také z nahrávek klasických kytaristů a jazzových hráčů. No a mezi jeho oblíbence patřil třeba André Segovia, což je opravdu velmistr, no a také West Montgomery. A jako teenager Feliciano navštěvoval hodiny klasické kytary u jistého Harolda Morrise, učitele hudby na škole The Lighthouse School pro slepé v New Yorku. A mimochodem, což je zajímavé, sám Morris byl kdysi Segoviovým studentem. V roce 69, když Feliciano dával rozhovor jednomu novináři, tak se zmínil celkově obecně o soulové hudbě, že jí má velice rád, a zejména se tedy zmínil o Ray Charlesovi a Samu Cookovi, kteří měli největší vliv na jeho pojetí a vnímání zpěvu. V 17 letech Feliciano opustil střední školu, a to proto, aby se mohl snažit uživit svoji rodinu, a začal proto navštěvovat kavárny a kluby v Greenwich Village, které jsou vyhlášené. Je to nádherná věc, tam se hraje v každém klubu. Já jsem tam byl v Jiříkově vidění, v jednom klubu hráli jazz, v druhém blues, no úžasný to bylo. No a v Greenwich Village si v těch klubech vydělával do klobouku, ale jeho první opravdové profesionální nasmlouvané vystoupení bylo v kavárně The Retort v Detroitu, Michiganu. No, takže velmi úspěšná dráha, samozřejmě to byla jenom v rychlosti takový letem světem, Feliciánovým životem, ale samozřejmě my teďka ty jeho narozeniny připomeneme také písní. Přemýšlel jsem, kterou vybrat, a jelikož mám rád duety, tak jsem vybral krásnou skladbu, kterou natočili jako duet s úžasnou zpěvačkou, která se jmenuje Gloria Estefan. Takže zpívá nejenom tato dáma, ale hlavně dnešní oslavenec José Feliciano.

The Band Perry, což byla sourozenecká trojice, která se mimochodem teď nedávno pokusila o velký návrat na scénu country, protože oni se jeden rok rozhodli, že se vydají směrem na popové hitparády, což se ale bohužel nepovedlo a je to škoda, protože já když jsem je viděl poprvé živě v Dublinu v Irsku, tak jsem byl nadšen, protože na jeviště přišla nejdřív kapela doprovodná a potom tři sourozenci a tam opravdu přišli děti, to bylo neuvěřitelné, oni byli velmi mladí, ale skvěle zpívali. Všichni tři ovládají každý z nich několik nástrojů a byla to teda velká country jízda. Takže mě mrzí, že se rozešli a asi už se nesejdou, ale s touhletou písní v roce 2011 vyhráli píseň roku, single roku taky, když Country Music Association udělovala ceny. No a také získali ocenění jako New Artist, tedy objev roku 2011 a zasloužení. Tak pojďme si na tuhle píseň zaspomínat. Já vám přeji hezký poslech a těším se na vás po 23. hodině.

23 hodin 11 minut, posloucháte čtvrteční noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. Myslím si, že zánět je dobrá věc. Ano, slyšíte dobře. Postižené místo bolí, což zamezí nadměrnému a rychlému pohybu, abyste se neublížili ještě víc. Je něco jako očistný oheň, který pomyslně spálí škodlivé bakterie a viry. Také spouští hojivý proces. No, má to ale háček. Jestli se zánět v těle usadí a přejde do chronické fáze, je to malér. Jednou z hlavních příčin je nevyvážená strava založená na rychlém občerstvení, polotovarech a podobně. To tvrdí pan doktor David Frey. Lékem je rovněž strava. Které potraviny, koření, bylinky mají ozdravnou schopnost, to je námětem jeho publikace Život bez zánětu aneb jak snížit riziko nemocí. V závěru celé publikace najdete receptář na chutné života budiče, třeba takovou česnekovou polévku se zázvorem, kurkumou, feniklem a... Které důležité koření jsem záměrně vynechal? To už je otázka pro vás, milí posluchači. Pokud byste rádi tuto krásnou knihu chtěli vyhrát, tak musíte znát číslo do studia 210 323 333 a samozřejmě také správnou odpověď. Takže já se ptám, do protizánětlivé česnečky podle doktora Davida Freje ještě patří za A majoránka, za B anýs, nebo za C koriandr. A volat můžete právě teď 210 323 333.

0: Tak dneska to bylo docela rychlé, milí posluchači. Tomáš Linka se dostal, tak řekl bych, k prvnímu refrénu a už soutěž měla svého výherce, respektive svou výherkyni, protože já právě teď vítám v nočním vysílání Country Rádia posluchačku Luci. Lucie, dobrý večer vám přeji ještě jednou.
1: Dobrý večer ještě jednou.
0: Tak mě zajímalo, co podle pana doktora Davida Freje patří do protizánětlivé česnečky a možnosti byly tyto. Za A. majoránka, za B anýs, nebo za C koriandr. A vy jste správně řekla, že to je?
1: Samozřejmě majoránka.
0: Ano.
1: Tak nejde.
0: Majoránka. Máte ráda majoránku?
1: Miluji bramborace, česnece a bramboráka.
0: Ano, já kdekoliv je majoránka, tak to mám prostě rád, tak to si rozumíme. Já vám ještě jednou gratuluji ke krásné knize. Myslím si, že se tam dozvíte spoustu zajímavých věcí. Já jsem do ní jenom tak zběžně nakoukl a je to teda docela výživný. Tak se těšte a já vám posílám ještě jednu hezkou písničku a přeju vám dobrou noc a hezký večer. Naslyšenou.
1: Taky, naschanou, dobrou noc.

Karavana Country Rádia. Už tento pátek od 19 hodin vám osvědčená dvojice Denisa Marková a Jirka Vondráček přiblíží, co je nového na naší hudební scéně. Karavana Country Rádia. Žhavé novinky pro milovníky nejen country, folku a trampské muziky. Country Rádio.

Ještě není pozdě, to byl Tomáš Průša. Já si myslím, že pozdě není nikdy ani na dobrou radu nebo na nějakou moudrost, která navíc třeba ještě přečkala staletí. A mně se před pár dny několik takových moudrých věd dostalo do rukou. Já bych se s nimi teď s vámi o ně rád podělil. Tak je jich několik, samozřejmě nebudu je citovat všechny, protože jich je opravdu hodně, ale aspoň ta nejkrásnější moudra. Tak největší handicap je strach. Nejkrásnější den je dnes. Nejsnadnější věc je splést se. Největší chyba je vzdát se. Největší vada je sobectví. Největší rozptýlení je práce. Nejhorší bankrot je nuda a ztráta odvahy. Nejlepší učitelé jsou děti. Největší potřeba je zdravý rozum. Nejnižší cit je závist. Nejkrásnější dar je odpuštění. Největší poznání je poznání sebe sama. A nejkrásnější věc na světě je láska. Já si myslím, že jsou to věci, které platí neustále, v jakékoliv době. A je to opravdu velmi moudré. Tak budu se s tím zkusit řídit. Hned teď začnu.

Za 15 minut udeří půlnoc. Já se s vámi tedy pro dnešní večer, milí posluchači, loučím. Opět vám děkuji za spoustu vašich vzkazů, pozdravů, psali jste SMSky, e-maily, tak za všechny vám velice děkuji. Budu se na vás těšit samozřejmě zítra, opět ve 20 hodin. Nejdřív v hodince country všechno, co se mi líbí, a pak i v těch hodinách dalších. No a určitě si připomeneme opět některá výročí a některé narozeniny a bude toho zkrátka hodně, ale především bude hodně muziky. No a já se s vámi dneska rozloučím jednou krásnou větou, kterou kdysi pronesl Thomas Alva Edison. Ten řekl, většina lidí opomíjí příležitost, protože je oblečená v montérkách a vypadá jako práce. Přeji vám hezké sny a zítra naslyšenou se těší Petr Kocman. One, two.

0: Dobrovice.
1: Dobrovici bude dobře.
2: 12. září máme festival hudby Fatrhoncova Dobrovice. Zahrají vám dechová hudba Dobrovanka, Big Band Trumpets, Šárka Resková, Michal Skořepa, Lenka Nová, Dušan Kolár, Haštal Habka a kapela Generace. Takže volba je jasná. Dobrovice v sobotu 12.9. Palackého náměstí od 2 do 10 hodin. V Dobrovici nám spolu bude dobře.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Ztracenka si zpívá již 108 let. Nejstarší tuzemská trampská osada vznikla po konci první světové války roku 1918. Od té doby jí prošla řada významných osobností. Vznikly tu dnes již prakticky zlidovělé trampské písničky. Udály se tu stovky trampských turnajů, setkání a potlachů. Osada přežila i své zatopení stavbou vodních přehrad. Tehdy se elegantně přestěhovala o desítky metrů výše do skal. Dodnes je Ztracenka osadou činnou, kde se sportuje, muzicíruje a party z ní jezdí na vandry po celém světě. Nyní se ale vydáme trochu do historie. Příjemný poslech.

Tramping v Československu nalézá svou kolébku v oblasti kaňonu Velké řeky, tedy Vltavy, v oblasti Svatojánských proudů podle oficiální datace roku 1918. Avšak do přírody se jezdilo aktivně tábořit již za dob národního obrození. U Svatojánských proudů nastal zlom 11. května 1889, kdy označovací družstvo Klubu českých turistů vyznačilo svou první pěší turistickou trasu Štěchovice-Svatojánské proudy. Tady bych upozornil na fakt, že v současné době je stezka z důvodu nestability skalních útvarů až do odvolání uzavřena. Do míst, kde dnes leží ztracená naděje, tehdy naproti přes řeku, začala jezdit již před velkou válkou parta kamarádů, později známá jako družina Vider. Pravý vzmach nastal však onoho roku 1918 po konci první světové války. Památné setkání táboru Řvavých, zachycené v dějinách trampingu Boba Hurikána, vypráví o šťastném setkání u táborového ohně, kde se společně navrátivší se kamarádi radovali ze své přítomnosti a z toho, že se potkali v té partě, v jaké chtěli, až tedy na jednoho, který byl tehdy těžce nemocen. Onen pozdější název táboru Řvavých, tedy Ztracená naděje, jenž osaději zůstal, pochází z americké kovbojky Červené eso. Nyní si pustíme dvě staré ztracenkářské písničky. První bude vlastně vůbec prokazatelně první doložená tramská píseň, která se stala Jarkovi Motlovi vstupenkou do Ztracené naděje, a to je Záře červánků, kdy on vlastně napsal text na melodii Piskáčkova Tance duchu, zahrej nové struny. A poté přiložíme známou Motlovu píseň Martu v podání KTO.

tremských tamtamek dnes pomyslně putujeme dějinami nejstarší tuzemské tremské osady Ztracenky. Tomu odpovídá i hudba, která se hraje. Ztracenka kvapně rostla a roku 1922 čítala jí 123 členů. Postupně začaly vznikat první chaty, které se tehdy táhly podél proudu pod mravenčí skálou. Většina dole stojících chat byla poničena ledovými dřenicemi v letech 1929 a později roku 1940. Původní stanoviště osady pak bylo s výstavbou Štěchovické přehrady zatopeno roku 1944. Někteří si již před zatopením chaty přesunuli nad zátopové pásmo, jiní poté postavili chaty nové. A dnes, roku 2026, osada čítá přibližně 70 chat. Mravenčí skála, která se dřív pnula vysoko nad osadou, je dnes nejspodnějším skalním výběžkem u osadního shromaždiště, oznamující všem plavícím se, že se nacházejí u Ztracenky. Je též místem vzpomínky. Vzpomínky na ty, kteří mezi námi již nejsou.

0: dříve, než bys řekl švec, šli mu povědět, že...
1: Trempadě v mrtvice neradí, když ho někdo budí se spadí!
0: Laso v ruce, kolty za pasem, šel se vyrovnat s tím mamlasem.
2: Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. To hrpu vsypal mu on.

Dozněla směsice písní Jarky Motla v podání Tonyho Brycha a Steamboat Stompers. Zřejmě vůbec nejvýraznější osobností Ztracenky, dodnes připomínanou, je bez pochyby Jarka Motl. Praotec strmské písničky, proslulý autor písní, operet, filmových scénářů, jehož tvorba promlouvala k národu ústy takových men, jako byly Vlasta Burian, Eva Olmerová, Valda Matuška, Ferenc Futurista či Ljuba Hermanová. Motl také velice úzce spolupracoval s Osvobozeným divadlem a právě jeho kontakty s uměleckým prostředím přivály řadu umělců, byť jen na krátkou návštěvu, do kaňonu Velké řeky. Motl nebyl pouze víkendovým návštěvníkem, na Ztracence skutečně žil spíše nežli v Praze. Jeho rodina dále na Ztracenku jezdí a jeho pravnučka Bára Bendová je též hudebně založená. Pojďme si teď poslechnout jeho dva pozdější kusy. Písně z pera vyzrálého skladatele a textaře Eva Olmerová, Čajová růže a poté Valdemar Matuška z KTO, Starý kovboj z roku 76.

Další významnou osobností Ztracenky, na kterou nesmíme zapomenout, byl Jaroslav Štercl. Tento český herec, bavič, komik, operetní zpěvák a oblíbený estrádní a kabaretní umělec se po celý život ke Ztracence hrdě hlásil. Zlom nastal až se vznikem Obory, kdy se Štercl podle svědectví pamětníků, nejmenuji, odmítl dělit o svůj milovaný les s muflony a přestěhoval se na Brdy do Chouzavé, kde si postavil srub. Se Štercelovým působením na osadě je spojena hlavně zábava s divadelními představeními a komickými výstupy. Dochovalo se nám několik fotek z výročních potlachů. Pustíme si nyní Štercelovu interpretaci Motlovy písně Houby houby a poté zaspívá Inkognito kvartet nádhernou píseň světoběžníka Eduarda Ingriše Když odejde děvče. Řekneme si poté proč.

nemrzí mě, i když houby najdu. Po jehličí, po mechu, prodírám se bez dechu, zkrátka dělám v lese neplechu.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jásku houby, oni Hamlete. Ačkoliv mám všech prašivek seznam, seberu i houbu, kterou neznám. Večer místo podlachu, abych vyšel ze strachu,

každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řvu houby, oni Hamlet. Když zaprší a potom je krásně, roste to jak v literárkách básně. Vohnu každej stromeček, zmáčknu každej kopeček, v domnění, že je to hříbeček.

sebou váš. Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já u houby, oni Hamlete. Dědeček má nejraději smrže, libuje si, že mu dá sníh vrže. Po večeři sklopil zrak, vzdychl, mě těžko nějak, musíš mi dát hoku na koňák. Babička nám po večeři zbledla, v domnění, že bedlu jedlou snědla. Když se umírala spát, ve dveřích mi začala hrát, že jsem na ní spáchal.

0: Každej se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řku houby, oni Hamlete.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte trampské tantamy na Country Radio.

Dozněla skladba Eduarda Ingriše Když odejde děvče. Právě světově uznávaný skladatel, kameraman a dirigent Eduard Ingriš, který byl po emigraci minulým režimem ukázkově vymazán z kolektivní národní paměti, je další významnou osobností, jež roky působila v oblasti svatojánských proudů. Musíme říci v oblasti svatojánských proudů, protože přesto, že měl Ingriš ke ztracence velký vztah, nikdy ztracenkářem nebyl a jeho chajda stála mnohem dál proti proudu Vltavy mezi ztracenkou a dnešní osadou svatojánské proudy. Spousta badatelů se snaží o lokalizaci této chaty, která je poměrně dobře zachycena na dobových filmových dokumentech, když Ingriše točili. Ale stoprocentní shoda však mezi badateli není. Ingrišovi jsme každopádně věnovali již řadu dílů s režisérem Miroslavem Náplavou, který společně vlastně s režisérem Petrem Horkým a cestovatelem Miroslavem Zikmundem převezli Ingrišův archiv ze zámoří zpět do Zlína. Můžete si pustit tyto díly v našem YouTube archivu. Dalšími výraznými osobnostmi ztracenky byly například čestný člen osady mistr malíř Zdeněk Burian, další, kdo na osadě trávil rád čas i díky Jarku Motlovi, byl Jaroslav Ježek, dlouhá léta šerifoval ztracence kapelník KTO Franta Hacker a pokud bych měl zmínit skutečného barda osady, který ve svých 83 letech nadále na ztracenku aktivně jezdí, tak je to bývalý olympionik Bohouš Čížek, kterému touto cestou přeji pevné zdraví. Pustíme si nyní dvě skladby. První bude Ježkův tmavomodrý svět v podání Jana Wericha a poté by Eldorado společně s Tomášem Perglem zaspívalo nádhernou Motlovu píseň námořnickou Margareta.

pět! Neděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

Za zvuku starých písní se dostávám v povídání o ztracence k dnešku a ptám se, měli by otcové zakladatelé radost z toho, jak dnes osada funguje? Já osobně věřím, že ano. Pod vedením šerifa Vaška Urbana se na ztracence dbá na dodržování tradic, úcty k přírodě a kamarádství. Část osady jsou aktivní sportovci, dále naleznete výtvarníky, hudebníky, všemožně zručné řemeslníky a co si myslím, že je vůbec největší darem, je generační kontinuita. Na ztracence vyrůstá totiž již několikátá generace. V osadě se hemží děti, rodiče za nimi běhají a stařešinové osady to v poklidu pozorují. Přál bych tento stav i dalším osadám, u kterých slýchám stížnosti, že mladí nechtějí pokračovat. Nevím vlastně, čím to je. Zda místem, absencí elektriky, nebo kdo ví. Důležité je, že to tak je. Teď zase za muzikou. Sestry Havelkovy by nám zaspívaly oblíbenou Motlovu píseň Pirát a poté pustíme jednu novější píseň Hospoda u Tateru, píseň Martina Baláže o hospůdce, kterou mají všichni ztracenkáři moc rádi.

0: a s pivem.
1: Dnešní tramské tamtamy jsme věnovali osadě Ztracená naděje. Teď ještě k několika věcem, které bych vám rád sdělil. První dvě pozvánky. Tuto sobotu 12. září proběhne tradiční festival Tramské pikovice. Začátek je v 11.00 a uvádí to náš kolega Miloš Keller. Poté bych vás srdečně pozval na koncert Nových strun do Prahy do restaurace U vodárny. Tam se můžeme vidět. V pátek 18. září od 20 hodin jako naši hosté vystoupí na začátku kamarádi Staří Capy. Tam hraje pozor i náš basista Baláš s kytaristou Richterem a jejich tatínkem. A rezervaci si můžete na tento koncert udělat přímo u vodárny, nebo tam zajděte či zavolejte. Pátek 18. září, Nové struny. Dále pro ty, kteří sledují tramské tamtamy i na sociálních sítích, tak bych vás rád upozornil, že Facebook tramských tamtamů se vlastně teď změnil na můj oficiální Facebook, na kterém budu sdílet výjima tedy informací z vysílání, tak i své hudební počínání a další věci, které mě baví, takže se toho nelekněte. Budu rád, když mě budete sledovat na Facebooku a myslím, že si tam opět přijdete na své a nebojte se, tramské tamtamy budou nadále hlavním spojovacím prvkem tohoto profilu mezi mnou a vámi. No a ještě poslední milá věc, na kterou nesmím zapomenout. Přátelé, příští týden 16. září oslaví Libor Pfister, známý jako Merlin, legendární brněnský banjista, 70. narozeniny. Já bych mu touto cestou rád popřál všechno nejlepší, pevné zdraví, ať mu to nadále tak hezky hraje a ať ho neopouští dobrá nálada a dobrá slivovica. Merline, kamaráde, přeju ti všechno nejlepší do Brna a samozřejmě, co jiného bych ti zahrál než Merlin song, který je ti věnovaný. Tak kamarádky, kamarádi, mějte se moc hezky a za týden naslyšenou. Ahoj!

zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

0: Karavana. Hodina plná hudebních novinek, které oslovili naše kolegy Denisu Markovou a Jirku Vondráčka a které také určitě zaujmou i vás. Už dnes po 19. hodině je tu pro všechny znalce a milovníky dobré muziky Karavana Country Rádia.
1: Jsem zamilovaná, už to každý ví.
2: Jsem starej Tomšur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý v opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle

klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Tempo, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá tomu klavíristovi, dáte si něco k pití? Tempo, no dal bych si 2 deci vína. Pá, prosím, za chvilku jsou tady, pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama, pá, ne, já nemám kam dávat drobný. Ve vlaku v kupé sedí maminka se synáčkem a naproti takovej pán, který začne najednou brunátnět a pak rozhořčeně vzkřikne: maminko, prosím vás, řekněte tomu svýmu chlapci, ať je konečně přestane imitovat. Maminka se podívá a povídá: prosím tě, přestaň se už tvářit jako idiot.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem.